0: získala dokonce jen kolem 5% hlasů. Berlínské volby ovládla levice se zhruba čtvrtinou hlasů. V Mecklenburgsku naopak zvítězila pravicová protiimigrační AfD se 37%, těsně před sociálními demokraty. Merz označil výsledek CDU v Mecklenburgsku za absolutní pohromu. Zároveň uvedl, že chce pokračovat ve funkci kancléře i v prosazování vládních reform. V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Bylo to první hlasování, které se konalo od ruského vpádu na Ukrajinu. Předpokládá se, že opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Předběžné výsledky zveřejněné ústřední volební komisí podle agentury Reuters přisuzují jasnou nadpoloviční většinu, konkrétně 57,5% hlasů. Hokejová extraliga pokračovala třetím kolem. Pardubice doma porazili Karlovy Vary 5-2, Brno Hradec Králové 3-1, Kladno uspělo v Liberci a vyhrálo také 3-1, Litvínov vyhrál ve Vítkovicích 3-2 a vítězství slaví také České Budějovice po domácí výhře 3-2 nad Olomoucí. Dnes čekejte větrno, deštivo a přijde i citelné ochlazení. Ráno bude ještě polojasno, během dne ale přibude oblačnosti a hlavně na severovýchodě Česka i zaprší. Teploty vystoupají většinou na 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až na 18 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

až se dovím z větrnejch stran dá, že jen pro ní

seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

Hrvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi padá. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

Protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Motoristé dali zelenou státnímu rozpočtu na příští rok. Jejich ministři totiž podpoří vládní návrh rozpočtu na dopoledním jednání vlády. ČTK to potvrdil po jednání s premiérem Andrejem Babišem šéf motoristů Petr Macinka. Koalice se dohodla na snížení plánovaného schodku pouze o jednotky miliard. Dalších až 20 miliard korun chce kabinet během příštího roku ušetřit pomocí změn zákonů. Po schválení vládou zamíří rozpočet do sněmovny. Vláda se bude zabývat také cenami pohonných hmot. Ministr průmyslu Karel Havlíček má kabinetu představit opatření proti jejich zdražování. Konkrétní kroky oznámí po jednání vlády. Kabinet chce reagovat na růst cen benzínu a nafty v souvislosti s napětím na Blízkém a Středním východě. Havlíček už dříve uvedl, že stát má připravených několik možností, jak situaci vyřešit. Na impulzu se výsledek jednání vlády dozvíte dřív než ostatní. Chebská nemocnice se bude dál rozrůstat. Podle nově zpracovaného plánu má jít o investici přesahující 1,5 miliardy korun do modernizace a dostavby areálu. Zmizet mají staré a nevyužívané budovy, naopak vzniknout má nové technické zázemí nebo zdravotnický pavilon. Ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová říká, že po úpravách má zařízení být lépe připravené na současné potřeby.
2: Ty budovy, které máme lékařské, kde je teda ta zdravotní péče, tak ty zrekonstruované jsou. Nicméně jsou, řekněme, lehce podimenzované, kdy prostě řešíme, že se tam třeba nevejdou právě ty sklady. Proto to musíme řešit v těch technických provozech. Už běží přestavba urgentního příjmu a v tuhle chvíli se připravuje výstavba magnetické rezonance.
1: Plány počítají také s vybudováním parkovacího domu, který má nabídnout až 200 nových míst. Napsala knížku pro 3letou dceru, aby se dostala z vážné nemoci. Dcera Lucie Matějčka Sehnalové bojuje už 2,5 roku s rakovinou. Po nocích tak sepsala dobrodružný příběh o delfínovi Lakim, o kterém prohlašuje, že si ho malá Téa jednou přečte. Autorka knížky Lucie Matějčka Sehnalová Radio Impuls řekla, že si v knížce přijdou na své nejen ti nejmenší.
3: Hodně mám ohlasů i od dospělých, protože tam jsou silný témata, které jsou tam podprahově, jako je téma sváru mezi lidmi, válka, ekologie a tak. To všechno je ale napsané tak, aby dítě vůbec nevědělo, co mu tím chci říct, ale aby si z toho odneslo nějakou myšlenku.
1: Lucie Matějčka Sehnalová vydala knihu na vlastní pěst. Na platformě Donio ji podpořilo přes 1800 lidí. Prodává ho na svém e-shopu delfinlucky.cz, tedy delfinlucky.cz. Jeden Čech zemřel při nehodě lodi v Norsku, další 3 čeští turisté se pohřešují a místní policie nepředpokládá, že nehodu přežili. Čtveřice si v pátek pronajala rybářskou loď u ostrova Averoja na západě země. Záchranáři v sobotu našli převrácenou a značně poškozenou, ale bez posádky. Tělo jednoho z turistů objevili v noci na sobotu. Pátrání po zbývajících 3 komplikuje špatné počasí. 4 zápasy měla na programu první fotbalová liga. Sparta vyhrála v Olomouci nakonec 3-0, Teplice v Hradci 2-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Slavia nakonec porazila Plzeň 2-1, když rozhodl v nastavení penaltou Horý. Pondělí přinese vítr, déšť a citelné ochlazení. Ráno bude ještě polojasno, během dne ale přibude oblačnosti a hlavně na severovýchodě Česka i zaprší. Teploty vystoupají většinou na 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až na 18 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Vláda se dnes bude zabývat kontaminovaným územím na Šumavě. Ministr obrany Zůna má kabinet informovat o výsledcích průzkumu a také v dalším postupu při čištění bývalého vojenského prostoru Dobrá voda. Odpoledne se pak vedení Ministerstva životního prostředí sejde se zástupci dotčených obcí. V areálu se podle úřadu nachází zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a také 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Armáda už na místě zahájila ženijní a chemický průzkum, do kterého nasadila 20 vojáků. Sanace má podle dosavadního odhadu stát téměř 200 milionů korun.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: A vláda si dnes posvítí i na drahá paliva. V pořadu Partie na televizi CNN Prima News to slíbil ministr průmyslu Karel Havlíček. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují, a to kvůli další eskalaci konfliktů na Blízkém a Středním východě. Podle Havlíčka vláda zareaguje i na to, že opatření začaly přijímat i některé okolní země. Konkrétní ale zatím být nechtěl.
2: Nechceme vzbuzovat jakékoliv spekulace. Víte, že všechno opatření tohoto charakteru, kdy se snažíme prostě do toho vnést nějakou míru regulací, která je vynucená mimo jiné ostatními zeměmi, tak samozřejmě nemůžeme dopředu nikde hlásit, čili je domluva na vládě, že řekneme opatření, která jsou, a dodržíme přesně to, co jsme řekli.
0: Podle čtvrtečních údajů společnosti CCS stal litr benzínu průměrně přes 45 korun a 50 haléřů. Cena nafty přesáhla dokonce 49 korun. Podkrušnohorský Litvínov získal peníze na boj s kriminalitou. Pokračovat tak mohou projekty ve vyloučených lokalitách. Stát další fungování asistentů prevence finančně podpoří.
3: Bez peněz ministerstva vnitra by Litvínovu hrozilo, že preventisté zmizí z ulic. Končící dotace přitom řeší i další města pod Krušnými horami, například Sokolov. Asistenti pomáhají strážníkům a usměrňují život kolem škol a ve vyloučených lokalitách. V Litvínově hlavně kolem vybydlených janovských paneláků. Radnice za peníze od státu zaplatí mzdy a další vzdělávání preventistů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Německý kancléř Friedrich Merz řeší drtivý volební výsledek. Jeho křesťansko-demokratická unie CDU podle prvních prognóz ztratila vedení v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku získala dokonce jen kolem 5% hlasů. Berlínské volby ovládla levice se zhruba čtvrtinou hlasů. V Mecklenburgsku naopak zvítězila pravicová protiimigrační AfD se 37%, těsně před sociálními demokraty. Merz označil výsledek CDU v Mecklenburgsku za absolutní pohromu. Zároveň uvedl, že chce pokračovat ve funkci kancléře i v prosazování vládních reform. V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Bylo to první hlasování, které se konalo od ruského vpádu na Ukrajinu. Předpokládá se, že opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Předběžné výsledky zveřejněné ústřední volební komisí podle agentury Reuters přisuzují jasnou nadpoloviční většinu, konkrétně 57,5% hlasů. Hokejová extraliga pokračovala třetím kolem. Pardubice doma porazili Karlovy Vary 5-2, Brno Hradec Králové 3-1, Kladno uspělo v Liberci a vyhrálo také 3-1, Litvínov vyhrál ve Vítkovicích 3-2 a vítězství slaví také České Budějovice po domácí výhře 3-2 nad Olomoucí. Dnes čekejte větrno, deštivo a přijde i citelné ochlazení. Ráno bude ještě polojasno, během dne ale přibude oblačnosti a hlavně na severovýchodě Česka i zaprší. Teploty vystoupají většinou na 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až na 18 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kupovali hromady knih. Co jsem mále vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Motoristé dali zelenou státnímu rozpočtu na příští rok. Jejich ministři totiž podpoří vládní návrh rozpočtu na dopoledním jednání vlády. ČTK to potvrdil po jednání s premiérem Andrejem Babišem šéf motoristů Petr Macinka. Koalice se dohodla na snížení plánovaného schodku pouze o jednotky miliard. Dalších až 20 miliard korun chce kabinet během příštího roku ušetřit pomocí změn zákonů. Po schválení vládou zamíří rozpočet do sněmovny. Vláda se bude zabývat také cenami pohonných hmot. Ministr průmyslu Karel Havlíček má kabinetu představit opatření proti jejich zdražování. Konkrétní kroky oznámí po jednání vlády. Kabinet chce reagovat na růst cen benzínu a nafty v souvislosti s napětím na Blízkém a Středním východě. Havlíček už dříve uvedl, že stát má připravených několik možností, jak situaci vyřešit. Na impulzu se výsledek jednání vlády dozvíte dřív než ostatní. Chebská nemocnice se bude dál rozrůstat. Podle nově zpracovaného plánu mají jít o investici přesahující 1,5 miliardy korun do modernizace a dostavby areálu. Zmizet mají staré a nevyužívané budovy, naopak vzniknout má nové technické zázemí nebo zdravotnický pavilon. Ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová říká, že po úpravách má zařízení být lépe připravené na současné potřeby.
2: Ty budovy, které máme lékařské, kde je teda ta zdravotní péče, tak ty zrekonstruované jsou. Nicméně jsou, řekněme, lehce podimenzované, kdy prostě řešíme, že tam třeba nevejdou právě ty sklady. Proto to musíme řešit v těch technických provozech. Už běží přestavba urgentního příjmu a v tuhle chvíli se připravuje výstavba magnetické rezonance.
1: Plány počítají také s vybudováním parkovacího domu, který má nabídnout až 200 nových míst. Napsala knížku pro 3letou dceru, aby se dostala z vážné nemoci. Dcera Lucie Matějíčka Sehnalové bojuje už 2,5 roku s rakovinou. Po nocích tak sepsala dobrodružný příběh o delfínovi Lakim, o kterém prohlašuje, že si ho malá Téa jednou přečte. Autorka knížky Lucie Matějíčka Sehnalová Rádiu Impuls řekla, že si v knížce přijdou na své nejen ti nejmenší.
3: Hodně mám ohlasů i od dospělých, protože tam jsou silný témata, které jsou tam pod Prahově, jako je téma sváru mezi lidmi, válka, ekologie a tak. To všechno je ale napsané tak, aby dítě vůbec nevědělo, co mu tím chci říct, ale aby si z toho odneslo nějakou myšlenku.
1: Lucie Matějíčka Sehnalová vydala knihu na vlastní pěst. Na platformě Donio ji podpořilo přes 18 stovek lidí. Prodává ho na svém e-shopu delfinlucky.cz, tedy delfinlucky.cz. Jeden Čech zemřel při nehodě lodi v Norsku, další 3 čeští turisté se pohřešují a místní policie nepředpokládá, že nehodu přežili. Čtveřice si v pátek pronajala rybářskou loď u ostrova Averoja na západě země. Záchranáři ji v sobotu našli převrácenou a značně poškozenou, ale bez posádky. Tělo jednoho z turistů objevili v noci na sobotu. Pátrání po zbývajících 3 komplikuje špatné počasí. 4 zápasy měla na programu první fotbalová liga. Sparta vyhrála v Olomouci nakonec 3-0, Teplice v Hradci 2-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Slavia nakonec porazila Plzeň 2-1, když rozhodl v nastavení penaltou Chorý. Pondělí přinese vítr, déšť a citelné ochlazení. Ráno bude ještě polojasno, během dne ale přibude oblačnosti a hlavně na severovýchodě Česka i zaprší. Teploty vystoupají většinou na 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až na 18 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: tou necesnou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Chtěli Slušovice. Zcela tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí Slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje.

0: Zprávy v 6. Vláda se dnes bude zabývat kontaminovaným územím na Šumavě. Ministr obrany Zůna má kabinet informovat o výsledcích průzkumu a také v dalším postupu při čištění bývalého vojenského prostoru Dobrá voda. Odpoledne se pak vedení Ministerstva životního prostředí sejde se zástupci dotčených obcí. V areálu se podle úřadu nachází zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a také 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Armáda už na místě zahájila ženýní a chemický průzkum, do kterého nasadila 2 desítky vojáků. Sanace má podle dosavadního odhadu stát téměř 200 milionů korun.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: A vláda si dnes posvítí i na drahá paliva. V pořadu Partie na televizi CNN Prima News to slíbil ministr průmyslu Karel Havlíček. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují, a to kvůli další eskalaci konfliktů na Blízkém a Středním východě. Podle Havlíčka vláda zareaguje i na to, že opatření začaly přijímat i některé okolní země. Konkrétní ale zatím být nechtěl.
2: Nechceme vzbuzovat jakékoliv spekulace. Víte, že všechno opatření tohoto charakteru, kdy se snažíme prostě do toho vnést nějakou míru regulací, která je vynucená mimo jiné ostatními zeměmi, tak samozřejmě nemůžeme dopředu nikde hlásit, čili je domluva na vládě, že řekneme opatření, která jsou, a dodržíme přesně to, co jsme řekli.
0: Podle čtvrtečních údajů společnosti CCS stal litr benzínu průměrně přes 45 korun a 50 haléřů. Cena nafty přesáhla dokonce 49 korun. Podkrušnohorský Litvínov získal peníze na boj s kriminalitou. Pokračovat tak mohou projekty ve vyloučených lokalitách. Stát další fungování asistentů prevence finančně podpoří.
3: Bez peněz ministerstva vnitra by Litvínovu hrozilo, že preventisté zmizí z ulic. Končící dotace přitom řeší i další města pod Krušnými horami, například Sokolov. Asistenti pomáhají strážníkům a usměrňují život kolem škol a ve vyloučených lokalitách. V Litvínově hlavně kolem vybydlených janovských paneláků. Radnice za peníze od státu zaplatí mzdy a další vzdělávání preventistů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Německý kancléř Friedrich Merz řeší drtivý volební výsledek. Jeho křesťansko-demokratická unie CDU podle prvních prognóz ztratila vedení v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku získala dokonce jen kolem 5% hlasů. Berlínské volby ovládla levice se zhruba čtvrtinou hlasů. V Mecklenburgsku naopak zvítězila pravicová protiimigrační AfD se 37%, těsně před sociálními demokraty. Merz označil výsledek CDU v Mecklenburgsku za absolutní pohromu. Zároveň uvedl, že chce pokračovat ve funkci kancléře i v prosazování vládních reform. V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Bylo to první hlasování, které se konalo od ruského vpádu na Ukrajinu. Předpokládá se, že opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Předběžné výsledky zveřejněné ústřední volební komisí podle agentury Reuters přisuzují jasnou nadpoloviční většinu, konkrétně 57,5% hlasů. Hokejová extraliga pokračovala třetím kolem. Pardubice doma porazili Karlovy Vary 5-2, Brno Hradec Králové 3-1, Kladno uspělo v Liberci a vyhrálo také 3-1, Litvínov vyhrál ve Vítkovicích 3-2 a vítězství slaví také České Budějovice po domácí výhře 3-2 nad Olomoucí. Dnes čekejte větrno, deštivo a přijde i citelné ochlazení. Ráno bude ještě polojasno, během dne ale přibude oblačnosti a hlavně na severovýchodě Česka i zaprší. Teploty vystoupají většinou na 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až na 18 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, poděkování za ně patří do naší redakce. Adam Kořica přeje dobré ráno, máme tady nový týden, pondělí 21. září, pojďme do něj vstoupit českou muzikou let 60. až 80. Petra Janu, písnička Říkej mi.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní ráno, máme po šesté. Za malou chvíli Michal David, písnička Chtěl bych žít tak, jak se má.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Komik Jiří Wimr by dnes oslavil 83. narozeniny. My si připomeneme jeho lásku k maďarštině, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hmalou v 16 hodin a 15 minut. Cestovatel Jirka Kolbaba nám představí Betel. Proč Kambodža tuto drogu toleruje, uslyšíme o půl druhé. V rámci naší první ranní pondělní hudební dvojce nabídnu písničky, které pojí slůvko já. Více prozradím po půl sedmé. Teď už český hitmaker, tady na rádiu Český impuls, Michal David.

0: Dobré ráno, Český Impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 21. září. Doufám, že se máte fajn, že máte pohodový vstup do nového týdne. Do půl sedmé ještě určitě Jitka Zelenková, nahrávka Mít svůj kout. Tento týden se v hudebním kalendáři vydáme k rock'n'rollovým kořenům Pavla Bobka. Zaměříme se na písničku Rock'n'rollu, dal jsem všechny nejlepší své dny, a to ve středu v půl dvanácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
3: Rock'n'rollu dal jsem všechny nejlepší své dny.
2: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
7: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Ráno. Valdršpachu spadl ze skály horolezec na muže, který ho jistil. Oba jsou zranění. Celodenní program v Praze připomene 90. výročí narození Václava Havla. Dvojici zemských voleb v Německu vyhrály strany z pravého a levého okraje politického spektra. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil schůzku se svým americkým protějškem Trumpem v New Yorku. A česká fotbalová reprezentace se dnes poprvé sejde pod španělským trenérem Deniou. A teď ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne postupně proměnlivá převážně velká oblačnost, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé na řadě naše první ranní pondělní hudební dvojce a ta nám spojila písničky, které pojí slůvko já. Čeká nás Pavlína Jíšová, písnička Já, písnička. Mimochodem, první dáma českého folku, paní Pavlína Jíšová, dnes slaví krásné 64. narozeniny. Já jí za rádio Český impuls přeji vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí. No a když jsme u toho slůvka já, tak nás nemine ani skladba s názvem Já od skupiny Olympic. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 7. hodina, do zpráv celou si pondělní ráno s datem 21. září. Ještě určitě vylepšíme další muzikou let 60. až 80. Mě zajímá, do jakého dne jste se probudili, jaké je teď vaše počasí hned z začátku tohoto nového týdne. 734-787-981. Napište mi, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy sbírám na našem WhatsAppu, a nebo taky prostřednictvím klasické SMSky. Přeji hezké ráno a následuje Marie Rotrová písnička Večerem zíčkaná.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
7: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
6: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Datart uvádí Dny Marianne.
10: Dny Marianne, jo.
9: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Nešťastně skončil výstup dvou horolezců v Adršpašských skalách na Broumovsku. Jeden z mužů spadl na druhého, který ho jistil. Oba utrpěli zranění, se kterými skončili v nemocnici. Z nepřístupného terénu je pomocí lanového podvěsu vyprostil vrtulník. Podle mluvčí záchranné služby Hanušové byli muži středně těžce zranění. Do nemocnici dorazili při vědomí. Volby v Německu vyhrály strany krajní pravice a levice. V Mecklenburgsku před ním Pomořansko vyhrála Alternativa pro Německo, která zvítězila už před 2 týdny také v Sasku-Anhaltsku. V Berlíně zvítězila strana levice. Její kandidátka Erelpová má šanci stát se první primátorkou německé metropole s tureckými kořeny. Kancléř Friedrich Merz po zveřejnění prognóz prohlásil, že hodlá dál zůstat ve funkci a pokračovat v reformním kurzu. Děti mají ze školy čím dál větší stres. Podle průzkumu organizace UNICEF trápí školní povinnosti a vztahy ve škole přes polovinu žáků. Ti často ale neví, jak problémy řešit. V ulicích Prahy jsme zjistili, že žáci hledají zastání na různých místech.
2: Mám skvělou třídní učitelku. Vždycky za ní můžu přijít, lepší než na mý starý škole, tam jsem neměla žádnou podporu.
3: Nejvíc asi záchody, protože tam je klid. Trhnu z hodiny, protože šikana a učitel to nechce moc řešit.
2: Je to hrozně milá učitelka, ale je tak časově vytížená, že občas nemůže pomoct.
1: Polovina dětí se ve škole svěřuje svým spolužákům. Jeden z 10 žáků ale nechce své problémy řešit vůbec. V Bohumíně dnes začíná oprava hraničního mostu přes řeku Odru. Most z roku 1899 spojuje starou část města s polskou obcí Chalupky. Zavřený bude až do konce srpna příštího roku. Řidiči musí využívat objížďku, která vede přes vedlejší hraniční most.
4: Obnovit se musí spodní nosné části mostu i pilíře. V plánu je nový asfaltový povrch, hydroizolace i rekonstrukce chodníků a instalace nového veřejného osvětlení a semaforů. Poprvé byla tato historická stavba poškozena v roce 1939 při ústupu polských vojsk. Provizorně pak most opravovali až do 60. let a větší opravy se dočkal v roce 67. Poslední úpravy následovaly po povodni v roce 1997. Rekonstrukce mostu bude společným dílem Čechů a Poláků. Eva Panošová, Bohumín.
1: Hokejisté Komety Brno se na třetí pokus dočkali výhry. Na domácím ledě zvítězili 3-1 po obratu proti Hradci Králové a odpoutali se od dna tabulky. Parádní extraligovou premiéru prožil slovenský gólman Rabčan, který svůj tým podržel 30 zákroky. V dalších včerejších zápasech třetího kola nejvyšší soutěže Pardubice zdolali Karlovy Vary 5-2, Kladno vyhrál v Liberci 3-1, České Budějovice otočili duel s Olomoucí a zvítězili 3-2 a Litvínov uspěl ve Vítkovicích také 3-2. No a teď ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne se ale bude počasí kazit a v severovýchodní polovině území se objeví četné přehánky. Jinde se budou vyskytovat jen ojediněle. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 4 minuty po 7 hodině. Zdraví vás Adam Kuřica, přeji hezké a ničím nerušené pondělní ráno, 21. září. Michal David, to je dnešní ranní téma, více už za malou chvíli. Teď Petr Novák, skupina George and the Beethoven, písnička Hvězdičko blízkavá.

0: 8:15, přeji hezké ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 21. září, hezké ráno od Řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí 9 stupňů po dešti, 11 má na teploměru pan Zbyněk v Nivnici. Co vy a vaše dnešní pondělní ráno, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, zprávy sbírám na čísle 734-787-981, napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMS zprávu. Za malou chvíli písnička O ženy ženy.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Skupina Turbo, skladba Chtěl jsem mít. Takhle bude znít naše pondělní ranní impulzovec krabička. Více prozradí zpěvák Palo Habera po 7:30. Také uslyšíme televizní typy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. V pondělí ráno, to je tedy dnes, dorazí ke kolegům do rádia Impuls, do naší mateřské stanice, Michal David, hitmaker muziky 60. až 80. a mě zajímá, jaká je vaše nejoblíbenější písnička od Michala Davida, která píseň Michala Davida vám připomíná nějakou konkrétní dobu nebo zážitek. Na co byste se Michala Davida chtěli zeptat, kdybyste ho potkali? A vyrazíte letos na Český mýdan s Impulzem? Lístky najdete na www.impuls.cz. No proč to zmiňuji? Protože Michal David bude součástí právě Českého mýdanu s Impulzem 17. října v pražské O2 aréně. Minuta po 7:30 a teď už triky a pověry. Petra Janů, Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Písnička O ženy ženy. Pojďme na to, pondělní ráno, 21. září, přeji pohodové vstávání.

0: Dobré ráno, pondělí 21. září, blíží se 7:30, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, muzika let 60. až 80. a také dnešní ranní téma. U kolegů na Rádio Impuls bude hostem Michal David, který mimo jiné prozradí, že bude i letos součástí Českého Mejdanu s Impulsem, zazpomíná na předchozí ročníky, přidá historky ze zákulisí a tak dále. A protože Michal David má za sebou desítky hitů, které zná skoro celé Česko, chceme vědět, jaká je vaše nejoblíbenější písnička od Michala Davida, která píseň právě Michala Davida vám připomíná nějakou konkrétní dobu nebo zážitek, na co byste se Michala Davida chtěli zeptat a vyrazíte letos na Český Mejdan s Impulsem, lístky najdete na www.impuls.cz.
1: Co se týká písniček Michala Davida, mám ho strašně ráda, jezdili jsme k němu do domu barikádníků, tehdy ještě na fanklub a tam jsme se potkávali nejen s ním, ale s Sagvanem Toffym a s Lukášem Vaculíkem a s Jardou Soukupem a vždycky tam byly strašně pěkný situace, kdy prostě vyprávěli zážitky z natáčení a pouštěli jsme si jeho písničky. Dodnes jeho písničky hrajeme a miluju snad všechny.
0: Michal David, český hitmaker, co vy a jeho muzika, kterou písničku máte nejradši, kterou si můžete pouštět pořád dokola, na co byste se Michala Davida chtěli zeptat, kdybyste ho třeba potkali? Dejte nám vědět 604 111 211 a teď už další hity let 60. až 80.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: 4 minuty po půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Iveta Bartošová, písnička Když láska schází. Pondělí 21. září, naproti mě už kolega Vítek Zábranský, a to znamená jediné, nastal čas na nejnovější zprávy.
1: Dobré ráno. Český astronaut Aleš Svoboda zahájil ostrou fázi výcviku na vesmírný let, který bude příští rok pilotovat. Vláda má schvalovat rozpočet a probrat opatření proti zdražování pohonných hmot. Dětské letní tábory letos zažily nejslabší sezónu za posledních 10 let. Ve volbách do ruské dumy dle prvních výsledků dominuje vládnoucí jednotné Rusko. Ve včerejších zápasech první fotbalové ligy Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Olomouc padla se Spartou 0-3, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Slávy je zvítězila nad Plzní 2-1. A dnes bude zpočátku polojasno nebo skoro jasno, během dne se ale začne nebe zatahovat, místy zaprší, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost z

0: Dvě minuty po 7:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Pondělí 21. září. Na řadě je naše impulsovec Krabička. Máme v ní písničku Chtěl jsem mít velehit skupiny Turbo. No a zdali pak došlo někdy na dvojkoncert kapely Turbo s kapelou Tým, to nám teď prozradí zpěvák Paolo Habera. Máme dvě minuty po 7:45.
1: Paolo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Aj keď sme sa nikdy osobne nepoznali, skupina Turbo bola taká naša spriateľená česká skupina. V tej dobe, keď sme my hrali reklamu na ticho, náročných, malú nočnú burku a podobné pobrokové hity, sme si všimli, že v Čechách existuje kapela, ktorá je nám duchom veľmi blízka. Škoda, že sme nikdy nemali žiadny dvojkoncert, pretože si myslím, že Tým a Turbo mali úplne rovnaké faninky, absolútne rovnaké publikum. Bolo by to také porovnanie českého a slovenského pohľadu rovnakým smerom. Keď počujem pesničku Chtěl jsem mít, tak ma napadá, a nedivte sa mi, že kto vie, ako by znela v podaní Týmu.

0: Dobré ráno, pondělí 21. září, blíží se 8. hodina. Kolega Vítek Zábranský už kompletuje zprávy, které uslyšíme v celou do té doby, vaše reakce v rámci ranního tématu a pak také muzika let 60. až 80. Michal David, český hitmaker, má za sebou desítky hitů, které zná skoro celé Česko a my dnes chceme vidět, jaká je vaše nejoblíbenější písnička právě od Michala Davida. Na co byste se Michala Davida chtěli zeptat, která skladba od Michala Davida vám připomíná nějakou konkrétní dobu nebo zážitek a vyrazíte letos na český Mejdan s Impulzem, lístky najdete na impuls.cz, vystoupí tam právě i Michal David.
1: Samozřejmě Michala Davida mám ráda, máme ráda jeho písničky, krásný muzikály a já ho mám spojený samozřejmě s disco příběhem, jako Plzeňák jsem hrál i malinkou roličku v jeho disco příběhu, takže vzpomínky tam prostě jsou.
2: Já mám rád ty jeho méně známé písničky, takže třeba z desky Blázní Vánoc písničku Pěsti, písničku Ikarus, dále Ve slepé uličce, no a z desky Děti ráje samozřejmě Diskoborci, Můj brácha rukuje.
0: Co vy a muzika Michala Davida? 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si pouštíme další hity let 60. až 80.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Češi se stěhují k metropolím. Za poslední čtvrtstoletí se osídlení k Praze a Brnu výrazně posunulo. Zatímco část Moravy a Slezska se vylidňuje, lidé přitom nemíří přímo do center, ale do jejich zázemí. Chtějí práci a služby velkého města, zároveň ale větší a levnější bydlení, klid nebo vlastní zahradu. Potvrzují to i údaje Českého statistického úřadu. S novými obyvateli ale rostou i nároky na veřejnou službu. Středočeský kraj například proto za posledních 18 let rozšířil počet mateřských škol o více než 200. Od roku 2010 je regionem s nejvyšším počtem obyvatel už 16 let nepřetržitě. Vláda dnes představí opatření proti drahým pohonným hmotám. Konkrétní kroky oznámí po jednání kabinetu. Oznámil to ministr průmyslu Karel Havlíček. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Litr benzínu teď stojí v průměru přes 45 korun a nafta více než 49. Opatření kvůli drahým palivům už začaly přijímat i některé okolní státy. V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Hlasování se konalo poprvé v době války s Ukrajinou. Dnes brzy ráno zveřejnila ruská volební komise, že v hlasování z bezmála 58% dominuje strana Jednotné Rusko, podporující ruského prezidenta Putina. Informovala o tom agentura AP, podle které prakticky chyběla jakákoliv opozice vůči Putinově politice. Volby pokračují na některých velvyslanectvích a konzulátech v časových pásmech dále na západ, včetně USA. Podle agentury TASS v Praze odevzdalo hlasy přibližně 1000 voličů. Fanoušci v pražském Edenu zažili obrovské drama. Sešívaní v 9. kole nejvyšší ligy porazili Plzeň 2-1 díky penaltě v 11. minutě nastaveného času. Autorem vítězné trefy se stal Tomáš Korý. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský měl o důvodech důležité výhry jasno.
2: Nás dneska tomu dotlačila ta mentalita toho týmu, ta nezdolnost a ta touha neprohrát a vyrovnat se s těma negativníma momentama. Byla fantastická kulisa prostě na těch tribunách, takže dneska jsme se dostali k tomu vítězství hlavně tou mentální stránkou než tou fotbalovou.
1: V dalších včerejších zápasech vyhrála Sparta v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Teplice zvítězili v Hradci Králové 2-0. No a dnes bude zpočátku ještě polojasno nebo skoro jasno, během nebude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy zaprší, a to hlavně v severovýchodní polovině území, nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 18 stupňů Celsia. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině, s přáním hezkého rána se hlásí i Adam Kuřica. Dalibor Janda, písnička Hráli jsme kličkovanou, pondělí 21. září. Koukám do kalendáře, svátek dnes slaví Matoušové. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší.

0: Za 3:15 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli skupina Gentour, písnička Všechno bude fajn. Pondělí 21. září mě opět zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou. Z Kraslic nás zdraví paní Helča, která hlásí dobré ráno a 8 stupňů.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jaký jste měli víkend, co jste zažili, co jste viděli, kde jste byli, to vše nám můžete napsat. Pokud jste fotili, tak značka Ideál, vaše fotky z víkendu sbíráme na Facebooku Rádia Český Impuls na adrese www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Naše další hudební dvojce nabídne Naďu Urbánkovou písničku Dlouhé týdny čekání a pak také Čekání na vlak Mirka Hofmana. Co mají tyhle ty dvě skladby společného, to si řekneme po 8:30. Dnešní večer bude opět ve znamení muziky, jakou je country, folk a tramská hudba. Pokud máte rádi tyto hudební žánry, určitě si Rádio Český Impuls nalaďte i po 19. hodině. Nabídneme tedy takovouto táborákovou muziku. Máme za minutu 8:45 a teď už skupina Gentour, píseň Všechno bude fajn. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, pondělí 21. září, máme tady nový týden, doufám, že se máte fajn. Do půl deváté, další muzika, let 60. až 80. a teď taky ranní téma. U kolegů na naší mateřské stanici na Rádio Impuls je hostem ranního vysílání zpěvák, hudebník, skladatel Michal David. A není to jen tak, protože Michal David prozradí i jedno malé překvapení. Bude letos součástí Českého mejdanu s Impulsem v pražské autuare. Michal David u našich kolegů zazpomíná na předchozí ročníky, přidá historky ze zákulisí a tak dále. A protože Michal David má za sebou desítky hitů, které zná skoro celé Česko, my chceme vidět, jaká je vaše nejoblíbenější písnička od Michala Davida, která skladba vám připomíná nějakou konkrétní dobu nebo zážitek, na co byste se Michala Davida chtěli zeptat. A vyrazíte letos na Český mejdan s Impulsem, lístky najdete na www.impuls.cz.
1: Já mám nejoblíbenější písničku od Michala Davida, Valčík pro mámu. To je moje srdcovka.
2: Moje nejoblíbenější písnička od pana Michala je Zabitý čas.
0: Český mejdan s Impulsem, Michal David, také Richard Krajčo, Miraj, Činasky, skupina Olympic, MIG 21, Lucka Vondráčková a další skvělá zábava na vás čeká 17. října, je to sobota v pražské O2 aréně, vstupenky jsou ještě stále k mání, ale pozor, mizí rychle, www.impuls.cz, tam je najdete, co vy a Michal David, 604 111 211, a teď už hrajeme další muziku let 60. až 80.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
11: Desátý Český mejdan s Impulsem. S Impulsem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy!
12: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulsem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: půl deváté, tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 21. září, zdraví nás pan Jiří Zičínska, který hlásí 10 stupňů a na náš WhatsApp nám napsala i paní Eva, která hlásí z Hradovic polojasno a 10 stupňů. Moc děkuji za spolupráci, vaše další zprávy sbírám na čísle 734-787-981. Teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Hromadná nehoda uzavřela dálnici D5 na 8. kilometru ve směru do Prahy. Během léta zemřelo na českých silnicích 100 lidí, z toho 32 motorkářů. Dvojici zemských

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 5 minut, 9:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další ranní hudební dvojice a ta nám nabídne písničky Očekání. Čeká nás Naďa Urbánková, skladba Dlouhé týdny čekání, a pak nás také nemine Mirek Hofman, nahrávka Čekání na vlak. Máme za 5 minut, 9:15.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k vráně sedá.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 21. září, blíží se 9. hodina, do zpráv celou naše ranní téma. My už víme, že dalším hostem na Českém Mejdanu s Impulzem v pražské O2 aréně 17. října bude hitmaker Michal David. A Michal David má za sebou desítky hitů, které zná skoro celé Česko. My jsme se ráno ptali, jaká je vaše nejoblíbenější písnička od Michala Davida, která píseň Michala Davida vám připomíná nějakou konkrétní dobu nebo zážitek, na co byste se Michala Davida chtěli zeptat. A vyrazíte letos na Český Mejdan s Impulzem. Lístky stále najdete na www.impuls.cz.
1: Dobré ráno, od Michala Davida mám nejradši písničku Cčka sbírá Cčka. Jinak si myslím, že Michal David má všechny písničky dobrý.
0: Díky za váš komentář a teď už hity let 60. až 80. Ještě stále přeji hezké ráno.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám, když štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: Dobré dopoledne. Cestování směrem z Plzně do Prahy vyžaduje pořádnou dávku trpělivosti. Dálnice D5 totiž zavřela hromadná nehoda. Několik aut se srazilo na 8. kilometru. Podle policie se tam střetlo 8 osobních aut, dodávka a minibus. Dálnice D5 je zavřená na 8. kilometru. Před nehodou se tvoří kolona. Řidiči tam musí počítat se zdržením. Policie dopravu odklání ve směru na Prahu na sjezdu číslo 10 Loděnice. Na dálnici se znovu najíždí na exitu 5 Rudná. I na objízdné trase to ale začíná pořád houstnout. Příčina hromadné nehody na dálnici D5 není známá, podle záchranářů se jeden člověk lehce zranil. D5 má být podle webu silničářů na 8. kilometru zavřená minimálně do 10 hodin. Aleš Svoboda zahájil ostrou fázi výcviku na vesmírný let. Český astronaut se přesunul do USA, kde se bude připravovat přímo na let kosmické lodi Crew Dragon. Měl být pilotem týmu. Při pobytu na ISS se ale změní ve vědce. Čeká ho práce na výzkumu v projektech, mezi kterými bude i 13 přímo z Česka. Svoboda poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi a Vladimíru Remkovi. Německá AfD ovládla další kus Německa. Krajně pravicová strana vyhrála v zemských volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku. V Berlíně naopak zvítězila krajní levice.
3: Její kandidátka Elif Eralpová má šanci stát se první primátorkou německé metropole s tureckými kořeny. V Mecklenburgsku předním Pomořansku na severovýchodě Německa vyhrála Alternativa pro Německo. Před 2 týdny zvítězila také v Sasku-Anhaltsku. Kancléř Friedrich Merz po zveřejnění prognóz prohlásil, že hodlá dál zůstat ve funkci a pokračovat v reformním kurzu. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
2: Fotbalová reprezentace se dnes poprvé sejde pod novým trenérem Deniou. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů. Mezi nimi i trojici nováčků, Lukáš Jambros, Roman Macek a Matěj Radosta. Deniu s mužstvem čeká ostrá premiéra v elitní divizi Ligy národů. Tým postupně přivítá Chorvatsko a Anglii a nastoupí ve Španělsku proti tamním mistrům světa. Český tým se sejde v Praze předpolednem. Od 17 hodin čeká první společný trénink. No a dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území se objeví četné přehánky, jinde jenom ojediněle, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině, zdraví vás Adam Kuřica, přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne 21. září a teď už česká muzika, let 60. až 80. Skupina Projektil, Pavel Roth zpívá písničku Zahrada ticha, která zazněla ve filmu Pupendo.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Eva Lomrová, písnička Čekej tiše. Pondělí 21. září na Facebooku zjišťujeme, jaký jste měli víkend. Pokud jste i fotili, budeme rádi, když nám fotku vystavíte v komentářích pod příspěvkem. Jako to udělala třeba paní Eva Krejčová, která se zúčastnila oslav z tého výročí základní školy v obci Rosice. Děkujeme za to. Paní Hana Mironiuková vyrazila na hokej podle fotky. To bylo na stadionu Dukly Jihlavy. Je tam i takový jako plyšový maskot. Právě Dukly, taky děkujeme za pěknou fotku. Paní Jitka Uhlířová vyrazila do lesa na procházku. Dále koukám, že paní Hedvika Jakubčáková píše, že měla sraz střední školy po 50 letech, tak jsou tam všichni spolužáci. Taky děkujeme za fotografii. Co vy, jaký jste měli víkend, co jste dělali, kdy jste byli, co jste viděli, www.facebook.com/český impuls. Tam nás najdete, těšíme se na vaše další fotoulovky. Máme 4 minuty po 9:45. Za malou chvíli Eva Lomrová, píseň Čekej tiše.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
3: Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší sny.
2: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
3: Hlavním partnerem je nadační fond CSG.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělní dopoledne, 21. září, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. těšit se můžeme na Marii Rotrovou, zahraje i zaspívá Michal David, který byl hostem u kolegů na rádiu impuls, ostatně o Michalovi Davidovi a jeho muzice bylo

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne 21. září. Blíží se nám 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským za malou chvíli další hity let 60. až 80. Těšit se můžeme na Lenku Filipovou písničku Až to budem mít. Ke kolegům do Rádia Impuls dnes dorazil Michal David, aby oznámil malé překvapení, malou novinku. Michal David bude letos součástí Českého Meridianu s Impulzem. 17. října v pražské O2 aréně zahraje své největší hity. No a protože Michal David má za sebou jako desítky hitů, které zná skoro celé Česko, my jsme chtěli vědět, jaká je vaše nejoblíbenější písnička od Michala Davida. Která skladba vám připomíná nějakou konkrétní dobu nebo zážitek, na co byste se Michala Davida chtěli zeptat a vyrazíte letos na Český Meridian s Impulzem. Lístky jsou ještě stále k mání www.impuls.cz.
1: Moje nejoblíbenější písnička od pana Michala je Zabitý čas.
2: Co se týká písniček Michala Davida, mám ho strašně ráda. Jezdili jsme k němu do domu barikádníků, tehdy ještě na fanklub a tam jsme se potkávali nejen s ním, ale s Sagvanem Tofim a s Lukášem Vaculíkem a s Jardou Soukupem a vždycky tam byly strašně pěkný situace, kdy prostě vyprávěli zážitky z natáčení a pouštěli jsme si jeho písničky. Dodnes jeho písničky hrajeme a miluju snad všechny.
3: Já mám nejoblíbenější písničku od Michala Davida, Valčík pro mámu. To je moje srdcovka.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Kup mi den, kup mi noc.

0: Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Dálnice D5 je po nehodě částečně v pohybu. Na 8. kilometru ve směru na Prahu provoz dnes ráno zastavil střed 5 osobních aut a dodávky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Jeden člověk má podle mluvčí záchranné služby Novákové lehká zranění. Kolona dlouhá 6 kilometrů už se rozjíždí. Provoz policie uvolnila levým jízdním pruhem. V Alpách přibývá vážných nehod Čechů. Podle ministerstva zahraničí jich jenom během léta asi 20 skončilo tragicky. Tak vysoké číslo přitom bývalo za celý rok. Podle horské služby zatím stojí hlavně přeceňování vlastních sil. Lidé často chodí bez nutného vybavení a vhodného oblečení, ignorují příkazy včetně uzavřených cest a podceňují počasí. Odborníci nabádají, aby lidé využívali horské vůdce s patřičnou licencí. Alpy jsou totiž každým rokem nebezpečnější. Vlny veder způsobují třeba častější pády kamení, sesuvy nebo utržení ledovců. Celodenní program v Praze dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla. To připadne na 5. října. Akce začne na Mariánském náměstí v 10 hodin a nabídne debaty, čtení z jeho děl, koncerty i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Program k výročí narození prvního českého prezidenta představí řadu osobností spojených s ním a jeho dobou. Naše fotbalisty dnes čeká osmifinále mistrovství Evropy. Výběr trenéra Jiřího Nováka se utká v italském Turíně s Belgií. Na osmifinálový duel se těší 38letý Milan Moník, který je nejstarším českým hráčem na šampionátu. Reprezentační libero si každý zápas v národním dresu užívá.
2: Samozřejmě pro mě každý rok navíc národňáku je to, co kvůli čemu jsem začal hrát volejbal a užívám si to. Já jsem vlastně měl tu šanci se dostat až ve 30 do národňáku, takže pro mě každý čas strávený v prezentaci čest a kvůli tomu jsem to začal dělat, ten volejbal.
1: Osmifinálový zápas proti Belgii čeká české volejbalisty dnes v 16 hodin. No a dnes nás čeká převážně velká oblačnost, v severovýchodní polovině území se objeví četné přehánky, jinde budou spíš ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 12 až 17 stupni. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 10. hodina, Adam Kořica je stále s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené pondělní dopoledne 21. září a teď už z muziky let 60. až 80. Dalibor Janda, nahrávka Kde jsi? Kde jsi?

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života do půl jedenácté. Ještě určitě Hana Hegerová, skladba Bože můj, já chci zpět. Já vám přeji hezké pondělní dopoledne. Těšit se můžeme i na pořád Máme Česko rádi. Navštívíme na Jihočech místo, kde se údajně zjevil Kristus s křížem a Panna Marie. Jaké to mělo důsledky, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
5: Stařičký autobus

to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: pak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Ahoj, tady Lucka Bílá, posloucháte Český impuls a teď vám zaspívám.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Naše pondělní dopolední hudební dvojce spojila muziku z roku 1979. Těšit se můžeme na Leška Semelku a uslyšíme také Jirku Korna. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale v rámci pořadu Máme Česko rádi, náš kompas ukazuje na jich.
1: Máme Česko rádi.
2: Co by kamenem dohodil, od Českých Budějovic leží místo, které bylo významným sídlem jezuitů. Je to velmi půvabná ves Římov, o kterém jako obvykle v Máme Česko rádi poví Miroslav Tausik z Klubu českých turistů Praha. Dobrý den.
3: Dobrý den. Římov je skutečně spojený s jezuitským řádem. Ti sem přišli v 17. století a jednomu z nich se tu prý zjevil Kristus s křížem a také Panna Marie. Od té doby to vždy bylo významné poutní místo. Ve druhé polovině 17. století sem na církevní svátky přicházeli poutníci po 10. Představte si, během roku jich bývalo až 80.
2: No pane, to je třeba jako celý Zlín. Určitě tu z téhle doby zbyly nějaké významné stavby.
3: Jistě. Přímo paně Marie je tu zasvěcená kaple, tedy přesně Loreto neboli svatý domek. Takže tu stojí barokní kostel svatého Ducha. Oltář zasvěcený svatému Janu a Pavlovi měl zbavit kraj moru. A také pozdější krajině vede 5-kilometrová trasa s 25 kapličkami. Polohou je to kopie křížové cesty v Jeruzalémě v Izraeli.
2: Já si ze zpráv pamatuji o stromu roku, je to Gůreho lípa. Stará je víc než 660 let. Jméno nese po jezuitovi, který tu viděl ono zjevení a také nechal postavit z

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 21. září, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 11. hodina, na řadě je naše dopolední hudební dvojice a ta nám spojila písničky z roku 1979. Z tohoto roku nabídnu Leška Semelku nahrávku Šaty z šátku a pak nás také nemine Jirka Korn, skladba Žal se odkládá. Já jsem Adam Kuřica, opět jsem si to s vámi užil, doufám, že i vás bavilo mé dnešní vysílání. Za sebe vám přeji hezké pondělní dopoledne, i nadále si ho užijte s rádiem Český impuls. Dále už se na vás těší kolega Honza Berešovský, kterého uslyšíme po zprávách v celou a já si to s vámi s radostí střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a ať je ten vstup do nového týdne pro vás co nejúspěšnější. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
9: Aneb, co mají písničky společného?

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Češi sahají po teplém oblečení. Kromě výrazně nižších teplot dorazily na konci víkendu i silné srážky. Nejvíc napršelo na severu Čech, nejméně naopak na Moravě. Pod převážně oblačnou oblohou naměříme z počátku týdne kolem 15 stupňů. Pocit kladu ještě umocní čerstvý vítr. Pod 20 zůstanou i ve slunečnější středě. Po ránu musíme podle meteorologů navíc počítat s přízemními mrazíky. Stejný teplotní trend vydrží do konce pracovního týdne. Mraků ale bude přibývat a místy bude znovu potřeba deštník. Naděje od meteorologů přichází směrem k víkendu. V sobotu a v neděli by mohlo dorazit babí léto se slunečnou oblohou a teplotami kolem 20. Předpověď se ale může během týdne ještě měnit. Agresivní řidiči by se měli dočkat přísnějších trestů, líčí na ně Ministerstvo spravedlnosti. Novela zákona počítá například se zpřísněním postihů za ujíždění policii. Za vybržďování nebo třeba pořádání nelegálních závodů by nově hrozilo vězení. Právě agresivita je podle statistiky třetí nejčastější příčinou dopravních nehod. Za posledních 10 let přitom zemřelo 260 lidí. Novela by mohla začít platit nejdříve za 8 měsíců. Německého kancléře Friedricha Merce čekají ožehavé dny s ohledem na výsledky zemských voleb v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku, to dnes píšou německá média. Hlasování ovládly strany na levém a pravém kraji politického spektra. V Mecklenburgsku předním Pomořansku vyhrála strana Alternativa pro Německo. Naopak obyvatelé Berlína dali největší důvěru radikálně levicové straně levice. Křesťansko-demokratická unie kancléře Merce zažívá další debakle. Berlíně ztratila většinu, v Mecklenburgsku předním Pomořansku se do sněmu nedostala vůbec. Německá média píšou o katastrofě a hojně spekulují o Mercově pozici. Otázkou podle nich zůstává, jestli se dokáže ve funkci udržet. Český mejdan s impulzem se blíží mílovými kroky. Jubilejní 10. ročník proběhne v pražské O2 aréně už za necelý měsíc. Výroční mejdan si přichystal celou řadu překvapení. Jedním z nich je nečekaná účast Michala Davida. Oblíbený hitmaker tak doplní řadu populárních zpěváků a kapel. Mejdanový král v pražské O2 aréně mimo jiné vystoupí společně s Lucí Vondráčkovou. Michal David to potvrdil v našem ranním vysílání.
2: Tím, že tam je Lucka Vondráčková, tak jsme se domluvili s Luckou, že zpíváme písničku Byla to láska, která jako byla opravdu velký hit. A určitě tam zpívám teda, když už tam budu ještě jednu nějakou, no, tak uvidíme jakou.
3: Není tam ještě nějaké překvápko, které jsi tam připravil?
2: To já taky nemůžu říct, když je to
4: překvápko. Vidíš to?
3: No a je to.
1: 10. ročník českého mejdanu s impulzem je v plánu v sobotu 17. října. Vstupenky jsou v prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal. No a dnes nás čeká proměnlivá převážně velká oblačenost, místy se objeví přehánky, na severu a severovýchodě budou četnější, jinde jenom ojedinělé. Nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy bude o pár stupňů tepleji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné dopoledne po 11. hodině od mikrofonu Českého impulzu zdraví Honza Benešovský a teď zveme do programu Pavla Vítka s nádhernou písničkou Mám rád vůni tvý kůže. Český impuls.
6: Mám

0: dopoledne, dopoledne. Petra Janů zpívala Už nejsem volná. Hrajeme českou muziku, české písničky 60. až 80. let. Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Viktor Sodoma se přihlásí, taky Eva Pilarová s Evou Olmerovou nebo Miroslav Žbirka. To všechno jednoduše a v nejvyšší kvalitě ve vašem telefonu nebo na televizoru. Tak nás poslouchejte, do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci, do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. Český impuls.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Posloucháte Český impuls. V hudebním kalendáři pozítří touto dobou se vydáme k rock'n'rollovým kořenům Pavla Bobka. Zaměříme se na písničku rock'n'rollu Dal jsem všechny nejlepší své dny. Tak si u ní poslechněte všechny detaily ve středu v 11:30 v hudebním kalendáři. Expert na českou muziku Zdeněk Sekanina už si připravuje otázky.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: na českém impulzu Karel Gott, ptačí nářečí. Pojďme do impulzové krabičky. Jiří Schillinger se přihlásí, jsem prý blázen jen, a kdo pak bude komentovat? Frontman skupiny Olympic Petr Janda se ohlásí. Tak jsem na to zvědav, co se dozvíme, co zazní, i na samotnou písničku se těšíme. No a v redakci připravujeme hlavní zprávy na poledne na 12. hodinu. Tak s námi zůstávejte, český impuls je vaše rádio pro radost ze života.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Nedávno jsem byl v Bratislavě, tak jsem ukazoval své mladé ženě zrovna ten most, ze kterého z frajeřiny Jirka Schillinger skočil. Zase jsem si připomněl, jaká je to někdy na tom světě prostě smůla. Jsem prý blázen jen, je Schillinger ve své nejrokovější podobě. Proto ji také v 90. letech přespívala roková skupina Zemětřesení. Na to, jak žil Jirka krátký život, tak si tady postavil slušný pomník.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Čechy zlobí internet. Tisíce lidí mají od rána problémy s připojením od O2. Nefunguje připojení na mobilech, ale také v domácnostech. Nejčastěji lidé hlásí nedostupnost služeb v Praze a Brně. Problémy ale zaznamenali i lidé v dalších částech republiky. Operátor O2 má výpadek pevného internetu i televize OnePlay. Firma výpadek potvrdila na síti X. Česká vláda dnes představí opatření proti drahým pohonným hmotám. Konkrétní kroky oznámí po jednání kabinetu. Nafta i benzin v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Litr benzínu teď stojí v průměru přes 45 korun. Nafta je za víc než 49 korun za litr. Opatření kvůli drahým palivům už začaly přijímat i některé okolní země. Topná sezóna začíná. Teplárny v Česku začínají postupně topit. Reagují tak na výrazný pokles teplot v tomto týdnu. Sezóna tak letos začíná prakticky ve stejném termínu jako loni. Její začátek odpovídá dlouhodobému průměru. Průměrně začínají od roku 2010 radiátory hřát po 20. září. Teplárny upozornily na to, že v případě babího léta v závěru září nebo na začátku října můžou vytápění přerušit. Fanoušci v pražském Edenu si užili fotbalové drama. Sešívaní v 9. kole nejvyšší ligy porazili Plzeň 2-1 díky penaltě v 11. minutě nastaveného času. Autorem vítězné trefy se stal Tomáš Chorý. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si neodpustil komentář.
2: Nás dneska tomu dotlačila ta mentalita toho týmu, ta nezdolnost a ta touha neprohrát a vyrovnat se s těma negativníma momentama. Byla fantastická kulisa prostě na těch tribunách, takže dneska jsme se dostali k tomu vítězství hlavně tou mentální stránkou než tou fotbalovou.
1: V dalších včerejších zápasech vyhrála Sparta v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Teplice zvítězili v Hradci Králové 2-0. Úterý bude chladné a na východě s přeháňkami čeká nás proměnlivá oblačnost až zataženo, místy s deštěm později se vyjasní. Naměříme teploty kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 12. hodině. Honza Benešovský za mikrofonem, celá škola už to ví. Stanislav Procházka, první písnička v hodině a potom Josef Zíma.

0: Dopoledne posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Za čtvrt hodiny přijde Alexandr Hemala říct nám, co budou večer dávat v televizi, a vybral skutečně to nejlepší ze svého pohledu, tak si podle něj můžete dělat poznámky a sestavit si sledovací plán. Ještě předtím muzika, Karel Zik zaspívá, Dalibor Janda nebo Pavol Hamel. Na Českém impulzu česká muzika 60. až 80. let, sem tam něco slovensky.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
3: Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší sny.
2: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
3: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls. Skvělý komik Jiří Wimmer by dnes oslavil 83. narozeniny. My si připomeneme jeho lásku k maďarštině. Bude to ve 16:45. Už vám možná taky cukají koutky, tak si poslechněte vysílání Alexandra Hemaly. A teď tady máme Sašu s nabídkou televizních pořadů na dnešní večer. Tak příjemný poslech a za chvilku taky muzika. Jitka Zelenková bude zpívat Valdemar Matuška s Jiřím Kornem nebo Michal David na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Večer si opět spolu s kriminalisty můžete zatipovat při několika krimi případech, kdo je vrah a kdo je nevinný. Začít můžete třeba s místem zločinu Ostrava, kde v dnešním předposledním díle je zastřelen majitel tiskárny, který se vrátil právě z výkonu trestu. Emma Grodská a její tým se musí rozhlédnout po podniku, který v jeho nepřítomnosti vedla jeho žena, ale také se zaměří na muže, s nímž byl postižen ve výkonu trestu. Smrt tiskaře, to je název dnešní epizody ve 20.10 na ČT1. V minulosti musí zapátrat specialisté o stanici dál na Nově. Tam byl v jezeře nalezen mrtvý 70-letý muž, kterého před smrtí někdo brutálně uhodil do hlavy. Nejasné jsou okolnosti v jeho rodině, ale též vztahy sahající až o mnoho let nazpátek. Najdu tě, to je název dnešních specialistů v 21.40. Nevím, jak vy, přátelé, ale já si vždy smlsnu na snímku, ve kterém hraje prim charismatický Jean Gabin. V dramatu Případ Dominici si zahrál šéfa klanu, který pevnou rukou řídí svůj statek, a my se do děje dostáváme těsně po válce. Poblíž jeho statku jsou nalezeny tři mrtvoly a z vraždy je obviněn právě tento starý muž. Případ Dominici, 21.40 ČT2. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, otevíráme hudební dvojici a dáme si písničky, kde figuruje zcela zásadně já. Začne Pavlína Jíšová, já písnička, a potom Olympici, čistě já. Mimochodem Pavlína Jíšová, první dáma českého folku, dnes slaví 64. narozeniny, tak na vás myslíme, paní Jíšová, a přejeme vám pevné zdraví. Honza Benešovský za mikrofonem, taky už připravujeme hlavní zprávy na 13. hodinu.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

0: Hezký den. Za výpadkem O2 je překopnutý kabel. Operátor má potíže s internetovým připojením od 9. dopolední. Výpadek se týká pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Uživatelé si stěžují na to, že restartování modemu k pevnému internetu v tomto případě nepomáhá. Mobilní služby by měly fungovat. O2 klientům radí při potížích restartovat zařízení, případně opakovaně, nebo zapnout a vypnout režim letadlo. Pátrání po třech Češích pohřešovaných v Norsku pokračuje. Trojice se hledá po nehodě lodi na západě Norska od pátku. Záchranáři v sobotu našli poškozenou loď bez posádky. Následně objevili tělo jednoho z turistů. Podle norských médií se loď převrátila. České velvyslanectví je v kontaktu s rodinami všech čtyř členů. Místní policie podle českého ministerstva zahraničí nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil. Praha si připomíná Václava Havla. Program začal dopoledne na Mariánském náměstí. Součástí celodenní akce je panelová výstava, která představuje místa spojená s životem a působením prvního porevolučního prezidenta. Václavu Havlovi by 5. října bylo 90 let. Naše volejbalisty dnes čeká osmifinále mistrovství Evropy. Výběr trenéra Jiřího Nováka se utká v italském Turíně s Belgií. Na osmifinálový duel se těší 38-letý Milan Moník. Je nejstarším českým hráčem na šampionátu. Reprezentační libero si každý zápas v národním dresu užívá.
1: Samozřejmě pro mě každý rok navíc nároďáku je to, kvůli čemu jsem začal hrát volejbal a užívám si to. Já jsem vlastně měl tu šanci se dostat až ve 30. nároďáku, takže pro mě každý čas strávený v reprezentaci je čest a kvůli tomu jsem to začal dělat, ten volejbal.
0: Osmifinálový zápas proti Belgii čeká české volejbalisty dnes v 16 hodin. I zítra bude chladno s přeháňkami, čeká nás proměnlivá oblačnost až zataženo s teplotami mezi 12 až 17 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy jsou za námi, krátce po 13. hodině zpívat přichází Petr Spálený a Honza Benešovský je stále u mikrofonu. Pěkné odpoledne všem.

0: Právě Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Petr Rezek, triky a pověry, nebo Petr Naď, taky se připojí náš kolega a kamarád, cestovatel Jirka Kolbaba. Představíme si Betel tentokrát. Proč Kambodža tuto drogu toleruje? To bude dnešní téma z jihovýchodní Asie. Tak se na to těšíme, buďte s námi, buďte na cestách s Českým impulzem.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Jenom několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: line. Ahoj, tady je Petra Janů, Rádio Český impuls vám právě zahraje moji písničku. Mám vás ráda.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli je tady další muzika. Eva Olmerová bude zpívat Dou léta dou, potom Jaroslav Vikrent, jeho Slunečnice, nebo Karel Zich, Nyní všechno paráda. Ale naše cestovatelské pořady, to je paráda. Teď se hlásí Jirka Kolbaba a představí nám Betel.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
0: Jirko, vysvětli nám, co je to Betel a proč vlastně lidé Betel žvíkají.
2: Betel je taková státně povolená droga, je to něco jako, když vidíme v Jižní Americe koku, nebo někde v arabském světě, nebo v Africe kát, a je to taková droga, která postupně ničí zdraví lidí, kteří tady v tomto regionu žijí.
0: Tak to všechny drogy většinou ničí zdraví, na druhou stranu lidé je užívají, protože mají nějaký, dejme tomu, třeba podpůrný nebo omamný účinek. Jak funguje betel?
2: Tak betel má povzbudivé účinky a je návykový. Připomenu, že je to takový zelený list, je to list pepřovníku betelového, v tom je vložený oříšek, je to takové semeno arekové palmy a ještě trošičku vápené pasty. To všechno se zabalí, člověk si to vloží do úst a začne to žvíkat. V tomto období to nejvíce v této oblasti žvíkají staré ženy. Mají potom bohužel zkažené zuby, mají rudé skvrny na rtech, vyplivují červené sliny, které můžeme v oblasti jihovýchodní Asie neustále někde na zemi nacházet. Je to velmi nechutné, ale oni tvrdí, že ten betel samotný chutný je, jakkoliv počátku má nepříjemnou ostrou chuť, posléze palčivou a posléze úplně na konci, jak se to potom žvíká ta hmota, takže je to prý veliký zážitek, který si nedokáží odepřít. Ale jejich zuby, jejich ústa, jejich dásně a jejich rty bych vám ani nepřál vidět. Je to opravdu velmi, velmi nechutný zvyk a také pohled.
0: A žvíkání betelu je tedy záležitost čistě kambodžská, anebo se můžeme s touto drogou setkat i v jiných částech jihovýchodní Asie?
2: Rozhodně ne, Honzo, abych to odhadl na desítky zemí, které jsou od Indie až po dalekou oblast Indonésie. Skutečně na mnoha ostrovech indonéských, malajských jsem se s tímto potkal a na mnoha místech a v mnoha zemích celé jihovýchodní Asie, kromě Singapuru, to snad najdeme úplně všude. Ale nejčastěji právě jsem se s tím potkal v Laosu, v Kambodži, v Indonésii.
0: Tolik tedy betel, droga, jihovýchodní Asie. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, čekáme na zprávy, i tak bychom to mohli formulovat. Tak si teď pojďme dát písničky o čekání. Nejprve Naďa Urbánková, Dlouhé týdny čekání, a potom Mirek Hofman, Čekání na vlak. Ať už čekáte na cokoliv, tak ať je vám co možná nejlépe, nejpříjemněji. U mikrofonu je Honza Benešovský, posloucháte Český impuls.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice
6: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Hezký den. Moravskoslezská kriminálka vyšetřuje fotbalové fanoušky. Tři muže ve věku od 19 do 23 let podezírá z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase v Opavě, kdy domácí hostili brněnskou zbrojovku. Podle kriminalistů neuposlechli výzvy policistů a pokusili se je napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě jim v případě prokázání viny hrozí až 4 roky vězení. Výstavba stanice metra Libuš má zelenou. Pražský dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D. ČTK to vyčetla ze stránek dopravního a energetického stavebního úřadu. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit za 6 let. Stavba prvního úseku linky z Pankráce na Ryšáku začala před 4 lety. Druhý úsek na Nové Dvory odstartoval letos v červnu. Německá AfD ovládla další kousek země. Krajně pravicová strana vyhrála v zemských volbách ve východoněmeckém Mecklenbursku, předním Pomořansku. V Berlíně podle očekávání zvítězila krajní levice.
4: Její kandidátka Elif Eralpová má šanci stát se první primátorkou německé metropole s tureckými kořeny. V Mecklenbursku, předním Pomořansku na severovýchodě Německa vyhrála Alternativa pro Německo. Před 2 týdny zvítězila také v Sasku-Anhaltsku. Kancléř Friedrich Merz po zveřejnění prognóz prohlásil, že hodlá dál zůstat ve funkci a pokračovat v reformním kurzu. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
3: Cindy Crawford drží smutek. Slavné supermodelce z 90. let zemřel její 27-letý syn Presley. Uvedla to agentura Reuters. Zemřel včera v odvykací léčebně. Presley se stejně jako jeho matka věnoval modelingu. Roky se potýkal se závislostmi a psychickými problémy. Modelingem se živí i dcera Cindy Crawford, Kaja. Zítra bude proměnlivé oblačno, postupně zataženo s deštěm, k večeru se může místy vyjasnit a naměříme teploty do 17 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Dobré odpoledne, krátce po 14. hodině. Pojďme si poslechnout Petra Kotvalda, jeho slavnou písničku z let 80. Je v tahu. Honza Benešovský za mikrofonem, Český impuls.

0: Tady je Český impuls, vaše rádio pro radost ze života. Za chvilku další vydání pořadu Máme Česko rádi. Těším se na něj, protože my se vydáme na jih Čech, navštívíme tam místo, kde se údajně zjevil Kristus s křížem a taky panenka Marie. Jaké to mělo důsledky? Celý ten příběh přivypráví Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausek. Ano, právě v Máme Česko rádi. No a muzika ještě předtím Jiří Korn, Hana Zagorová nebo Alena Tichá na Českém impulzu.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku si dáme ranní loučení, to je překrásná písnička. Marie Rotrová a Petr Němec budou zpívat, potom Láska má, Václav Neckář nebo Iveta Bartošová Málo mě zná. No ale teď je zase na výlet, náš kompas smíří na jih Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Co by kamenem dohodil, od Českých Budějovic leží místo, které bylo významným sídlem jezuitů. Je to velmi půvabná ves Římov, o kterém jako obvykle v Máme Česko rádi poví Miroslav Tausik z klubu Českých turistů Praha. Dobrý den.
3: Dobrý den. Římov je skutečně spojený s jezuitským řádem. Ti sem přišli v 17. století a jednomu z nich se tu prý zjevil Kristus s křížem a také Panna Marie. Od té doby to vždy bylo významné poutní místo. Ve druhé polovině 17. století sem na církevní svátky přicházeli poutníci po 10. Představte si, během roku jich bývalo až 80.
2: No pane, to je třeba jako celý Zlín. Určitě tu z téhle doby zbyly nějaké významné stavby.
3: Jistě. Přímo paně Marie je tu zasvěcená kaple, tedy přesněji Loreto neboli svatý domek. Takže tu stojí barokní kostel svatého Ducha. Oltář zasvěcený svatému Janu a Pavlovi měl zbavit kraj moru. A také pozdější krajině vede 5-kilometrová trasa s 25 kapličkami. Polohou je to kopie křížové cesty v Jeruzalémě v Izraeli.
2: Já si ze zpráv pamatuji o stromu roku, je to Gůrého lípa. Stará je víc než 660 let. Jméno nese po jezuitovi, který tu viděl ono zjevení a také nechal postavit zdejší chrám. Lípa už tu tehdy stála a on se jí citlivě vyhnul. Dnes má strom obvod kmene více než 7 metrů.
3: Navíc rostou i jiné památné lípy, ale to jsou proti vámi zmíněné lípy mladice, staré jen 300 a 200 let.
2: Nedaleko Římova najdeme i stejnojmenou vodní nádrž. Na koupání tam ale zapomeňte, je zásobárnou pitné vody pro zdejší kraj. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zdraví neumírá a dobře ví, kam letí ten čas.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Alita jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích,

0: Posloucháte Český impuls, když je klukům 15 let. Přesně o tom zpíval Petr Rezek a teď si řekneme, co se děje, když plakalo baby. Plakalo baby, slavná vypalovačka Petra Spáleného, kterou přichází do impulzové krabičky, do naší hudební klenotnice, komentovat Helena Vondráčková. Tak jsem na to zvědav. Za chvilku, za čtvrt hodiny, taky hlavní zprávy v 15 hodin na Českém impulzu.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
6: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Mám tu pro vás Petra Spáleného a jeho písničku Plakalo baby. Tuším, že z roku 1967. Petr začínal zhruba ve stejnou dobu jako my, tedy jako já, Vašek a Marta. V určitý okamžik nás dokonce v popularitě předbíhal a Plakalo baby je právě z té doby. Je zvláštní, že jsem zpívala skoro s každým zpěvákem své generace, ale s Petrem ne. Vždycky mu říkávám, že v takovém případě by na pódiu potřeboval nejen židli, ale ještě i žebřík.
8: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

0: Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Klientům O2 už by měl internet fungovat. Operátor měl dnes dopoledne zhruba 3hodinový výpadek. Způsobilo ho překopnutí kabelu při zemních pracích. To se projevilo napříč republikou. Postihlo tisíce lidí v Liberci, Ostravě, Brně, Praze i Příbrami. Uživatelům vypadlo pevné připojení k internetu a nešla ani internetová televize OnePlay nebo mobilní aplikace O2. Volání a mobilního internetu se potíže většinou netýkaly. V tuto chvíli už by problém měl být vyřešený. Pokud se někomu stále nedaří některou ze služeb nahodit, může pomoci restart zařízení nebo připojení. Policisté obvinili 46-letého muže z Karlovarska, který se podle nich kvůli sporům s manželkou pokusil začátkem září zapálit dům, kde dřív žili. V domě tou dobou byla nájemnice se dvěma dětmi, všechny se podařilo zachránit. Silničáři zahájili přípravné práce před přestavbou křižovatky Třebonice. Ta propojuje Pražský okruh s dálnicí D5. Dopravní omezení kvůli tomu potrvají do 13. října. Zůstane při nich zachovaný provoz dvěma jízdními pruhy v obou směrech. Sníží se ale maximální rychlost na 80 km v hodině. Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka dostal dnes u soudu v Ostravě 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou kvůli manipulaci veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Máme před sebou chladný a deštivý týden. Do čtvrtku musíme přes den počítat s teplotami kolem 15 stupňů. V noci už se objeví přízemní mrazíky. Přeháňky čekají meteorologové hlavně na severu a východě. Jak vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu, o víkendu může dorazit babí léto. Předpověď na víkend je ale zatím nejistá. Zítra čekáme většinou podmračené nebe, občas s deštěm a s teplotami kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Dobré odpoledne, krátce po 15. hodině přichází Pavel Vítek, má svůj den, hned potom Marta Kubišová a Honza Benešovský za mikrofonem. Pěkné pondělní odpoledne, 21. září.

0: posloucháte Český impuls, za chvilku bude zpívat Karel Zich na prvním programu, což je tematická látka pro našeho kolegu Alexandra Hemalu, který už se taky blíží vlastně po 16. hodině usedne k mikrofonu do pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Ale teď se ještě můžete klidně podívat třeba k nám na Facebook, dáváme tam novinky z rádia, bývají tam různé soutěže například, taky témata, můžete komentovat, lajkovat, glosovat, najít si nové přátele, prostě to všechno, co je zvykem na sociálních sítích. Takže facebook.com/Český impuls.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
4: Hlavním partnerem je Ford.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Dobré odpoledne všem, krátce po půl čtvrté přijde zaspívat Karel Gott, pak taky Eva Pilarová nebo Marie Rotrová. No a večer po 19. hodině se přepneme do country módu a zase budeme hrát písničky k táboráku. Tak jestli to máte rádi, pojďte s námi vzpomínat na ty fantastické letní chvíle. Honza Benešovský za mikrofonem, Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré odpoledne všem, posloucháte Český impuls. Do studia už pomalu přichází Alexandr Hemala. Po 16. hodině připomene komika Jiřího Vimra, který by dnes oslavil 83. narozeniny. Tak zavzpomínáme třeba na jeho lásku k maďarštině. Bude to za půl hodinky, ve 4:45 určitě si to poslechněte. Honza Benešovský se loučí od mikrofonu a na úplnou rozloučenou ještě pošlu hudební dvojici. Budou to písničky z roku 1979. Šaty z šátků, Lešek Semelka a potom Žal se odkládá. Jiří Korn, tak se mějte moc krásně a zase zítra po 11. naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
7: aneb 1+1.

0: Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Vláda se od 1. října vrátí k regulaci cen paliv. Na měsíc snižuje spotřební daň z nafty na unijní minimum a zastropuje marže na 2,50 Kč za litr. Ceny se opět budou objevovat na webu Ministerstva financí. Dnes o tom rozhodla vláda. Topná sezóna začíná. Teplárny v Česku začínají postupně topit. Reagují tak na výrazný pokles teplot v tomto týdnu. Sezóna tak letos začíná prakticky ve stejném termínu jako loni. Její začátek odpovídá dlouhodobému průměru. Průměrně začínají od roku 2010 radiátory hřát po 20. září. Teplárny upozornily na to, že v případě babího léta v závěru září nebo na začátku října můžou vytápění přerušit. Pyrotechnici na trase D3 odhalují velké množství munice z druhé světové války. Praha uzavře smlouvu se svou firmou na vývoj nové aplikace PID lítačky. Santidenia povolal nováčky. Nový trenér české fotbalové reprezentace musel těsně před prvním srazem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadly z kádru obránce Zima a záložník Višinský. Španělský kouč místo nich povolal univerzála Krčfalušiho a křídelníka Šubrta. Vedení národního mužstva to oznámilo na webu fotbalové asociace. Národní celek se poprvé pod novým trenérem sešel předpolednem v Praze, aby se začal chystat na vstup do nového ročníku Ligy národů. Čtyřčlennou skupinu elitní divize A3 Češi rozehrají v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Pak české mužstvo přivítá Anglii, když na její půdě 6. října celý sraz zakončí. Mezitím se fotbalové repre představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa. Úterý bude chladné a na východě s přeháňkami čeká nás proměnlivá oblačnost až zataženo, místy s deštěm později se vyjasní. Naměříme teploty kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Přeji hezké pondělní odpoledne, přátelé, a vítám vás u našeho pravidelného pořadu Smějeme se. Dnes má svůj mezinárodní den Alzheimerova choroba. No ale tady tedy, myslím si, docela legrace končí. Neb ztráta paměti je politování hodná věc. A tak vám, přátelé, přeji pevnou a bystrou mysl a jak praví klasik, humor to je půl zdraví. A tak si je pojďme i s tou pamětí pořádně procvičovat. Ale než se pustíme spolu s komikem Jirkou Vimrem do procvičování maďarštiny, je tu takový maličký povzdech Jiřího Zmoška. Už mi, lásko, není 20 let.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval...
2: Co všechno se dá s balíčkem karet dělat, o tom nás přesvědčil Miroslav Černý a skupina Rangers na Českém impulzu Rádiu pro radost ze života. Dnes budeme trošku vzpomínat, protože v dnešní den by své 83. narozeniny oslavil komik a skvělý kluk Jiří Vimr. To můžu říct velice zodpovědně, protože jsem po jeho boku prožil na různých vystoupeních víc než 10 let. A také jsme kolikrát k divákům hovořili maďarsky. Samozřejmě, že ne já, protože já maďarsky neumím ani slovo. Jirka Vimr také ne, ale zase dovede být přesvědčivý. Tak se pojďme vrátit k tomuto krásnému jazyku, který se snažil publikum naučit.
3: Nezlobte se, přátelé, ale já si teď musím vážně postěžovat. Na tomhle místě já vím, že to třeba není vhodné, ale musím stížnost vznést. Víte totiž, co se mi stává v poslední době? Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale mně se stává, třeba vy tady v Luhačovicích, no to musíte na každém kroku pociťovat. A u nás v Praze čert nám byl dlužnej tu pěší zónu. To člověk neslyší nic jiného než samý takový cizinecký. Merci, čau, čau, čau, nein, nicht, no, see, yes, auf Wiedersehen, sorry, vole. Javol. No. Přitom je tolik nádherných řečí, který člověk neuslyší. Jako třeba tato maďarština. No. To je tak nádherná, libozvučná řeč a člověk ji nikde neslyší. No sami posuďte. Kde tohle dneska slyšíte? Nikde. A já si myslím, že to je škoda, víte, že ten jazyk si nezaslouží takovouhle anonymitu. A zase mě třeba mrzí, zase nevím jak vás, ale našinec třeba sedí v restauraci. Spořádaně, disciplinovaně si objednává. Pane vrchní, pivíčko bych prosil. Halo, pane vrchní, pane vrchní, pivíčko, halo, pane vrchní, aspoň takovýhle pivíčko, vydejte mi. Za hodinku, já počkám. Já vím, zítra je taky den, pane vrchní, budete narážet, jo, vy jste ustaraný. Jo. Když to ty Němci jsou třeba u nás už tak oprsklí, že z druhého konce lokálu klidně přes celou hospodu, helbe, cvajma by, já, cvajma, drajmal by, já, helbe, ich cále, no, hajma, ty, tu, no. Přitom mě jako hungaristu mrzí, že když se řekne maďarština, že se každý jen tak začne uculovat a říká si, no jo, maďarština, no jo, maďarština, maďarština. A každý si představuje jenom nem serete, fekete, no. Nem serete, fekete, kam se na nás? Ještě nějaký rýmy u toho. Přitom, jak ta řeč vznikla? Tady je krásný půvab původu toho jazyka, jak obchodoval sever s jihem, západ s východem. Tady to tvoří takovou krásnou křižovatku obchodních stezek a cest, že? Tady se daří obchodu, turistice, sem se sjíždějí ty kupci ze všech světa dílů a tady v tom centru právě se lidi domluvili na maďarštině. A tady vznikají takový ty staromaďarský, krásný, ale těžko přeložitelný zvolání a úsloví. Třeba chlapec volá na děvčen na vesnici, to je taková staromaďarská říkačka. Eben, hogásol, ödnögvájos, csomálbere, sugárhojo, sugár, sugár, sugár vegetolot. A děvče se usmívá a volá na chlapce, megetkonga, pákašomáč, kokóved, merehletmege. Víte, to jsou právě takový ty staromaďarský, těžko přeložitelný výrazy tohle. Já se vám musím přiznat, že i já jako hungarista, kdybych třeba na tímhle strávil celou noc, vám řeknu přímo, taky by se mi to asi nepodařilo, chci říct. Ale takhle, já bych to spíš srovnal na příslovích. Na příslovích je to úplně markantní. Totiž já nechci upozaďovat tu naši krásnou češtinu. My také máme nádhernou libozvučnou řeč, že? Ale zdá se mi, že když chceme něco vyjádřit, že musíme zbytečně někdy příliš hovořit, jako jo. Když to Maďar je s tím hned hotový. Tak my třeba říkáme, tak dlouho se chodí sečbánkem provodu, až se ucho utrhne, že jo. To známe, no ale posuňte, že to je pravda, jak se to přísloví zbytečně vleče, že jo? Tak v půli nevíte, co jste to začali říkat. Teď ta kostrbatost, tak dlouho se chodí sečbánkem pro vodu, až se ucho utrne, no. Slyšíte to, jak to zní, ucho utrne, ucho, no. To Maďar řekne, bože, šmige, běnde, to má biháry, rup tom hlutu, káde. A má to za sebou. Ale skutečně, Abych neupozadoval tu naši krásnou češtinu, my zas na druhou stranu taky máme jadrný, pregnantní přísloví, kdy zas Maďar je jako překladatel zaskočený a zas on jo horko těžko musí přemýšlet, jak by se toho zhostil. Tak my třeba říkáme na druhou stranu klidně, komu se nelení, tomu se zelení. Že? To je každému jasný, doufám, že to je taky jednoduchý. Ale co to teď s Maďarem udělá? Jo? Protože v maďarštině není ta vazba komu se, tomu se, tam neexistuje, jako u nás. Tam se musí přes ty spřešky užít přísloveč. No, sválně se to pokusím otrocky přeložit, jo? Komu se nelení, tomu se zelení. To je takový oříšek do maďarštiny. No, komu se ne... Komu se nelení, tomu se zelení. Co vám... Taky ne, Hergot. Vidíte, jaký oříšek to je i pro hungarologa? Takhle. Tam je to, tam se musí... Edit máčal verötök. No je to tak. Edit máčal verötök. Mágoč ala megküsz üsen háros István szolgácsán. Mágoč ala. Elvegevege meg a tanyan gyönt. Mágoz üt vekes. Vekes együtt mákal ámoros a szolbál vajos. Meges ontal váratnak a nyagol tatabányáhon bevágás alarat. Sabákat übök az üszve vágon, meg egy szerves hűrvágonnyal elmentük. Meges emekül űrmájasatot. Fekent, elges ajar, lavárad, meg e szára tart. Tomu se zelení. Ő megy grünelet neked, grünel vágaskod, grüne vágad neked. Jaj, meg ez a lavágasam, meg ez a papár, meg ez a lavájasam, a laváratod. Ebbek egy nyomban hűdöl, lakos gulásperkel, jaj, sugarbáj, kaka mehetje veled.
0: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
5: Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší své dny.
4: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o 11:30.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18:30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Dny Merien Výskup. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy!
11: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, rádi nabízíme ty nejznámější písničky 60. až 80. let. Publikum Tvé jsem já, to byl hit Jany Kratochvílové, a Mistrál, na tom se zase proháněl Karel Gott. Tak pojďme na to.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: budeme, přátelé, povídat. Dnes už to není, co to bývalo, ale za mého mládí bývala návštěva cirkusu vždy nezapomenutelným momentem. No a pokud byste tedy na tu návštěvu vyrazili třeba spolu s Miloslavem Šimkem, pak, jak praví scénka, která za maličkou chvíli začne, se ty zážitky budou ještě násobit, tedy mnohonásobit. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v loži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádos do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které loži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lože. No, třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo, a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazů, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v loži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnější. Klaun, to je klaun. Uráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek vypuštěný z voliéry ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladil ji křidélkem a volal. Meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Vovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví?
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Vláda znovu zakročí proti vysokým cenám pohonných hmot. Kabinet dnes rozhodl, že se od 1. října vrátí k opatřením, které by měly vést ke zlevňování benzínu a nafty. Vláda obnoví regulaci cen u čerpacích stanic. Stejně jako na jaře bude stanovovat maximální ceny benzínu a nafty. K tomu současně sníží spotřební daň z nafty o 2 koruny a 35 haléřů. U benzinu zůstane daň beze změn. Zároveň kabinet zavádí mimořádnou sektorovou daň pro zpracovatele ropy. Ta má platit už letos a mohla by vybrat zhruba 5,5 miliardy. Spotřebitelů se dotknout nemá. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard. I na tom se dnes dohodla vláda. Jde o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda deficit proti prvnímu návrhu snížila o 3 miliardy, jak oznámila šéfka státní pokladny Alena Schillerová. Vláda se dnes také shodla na valorizaci důchodů od ledna o 304 koruny. K tomu má kabinet pro současné důchodce dárek. Jednorázově jim přispěje 2 000 korunami. Do Prahy by mohla dorazit italská premiérka Giorgia Meloniová. Po jednání kabinetu to prohlásil premiér Andrej Babiš. Meloniová by mohla navštívit Česko příští týden. Oba šéfové vlád by měli podepsat dohodu o strategické spolupráci. Dokument se týká mimo jiné hospodářské spolupráce, ekonomické bezpečnosti, obrany nebo migrace. Babiš a Meloniová se letos v únoru sešli v Římě, kde se na přípravě dohody domluvili. Pátrání po třech Češích pohřešovaných v Norsku pokračuje. Trojice se hledá po nehodě lodi na západě Norska od pátku. Záchranáři v sobotu našli poškozenou loď bez posádky. Následně objevili tělo jednoho z turistů. Podle norských médií se loď převrátila. České velvyslanectví je v kontaktu s rodinami všech 4 členů. Místní policie podle Českého ministerstva zahraničí nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil. I zítra bude chladno s přeháňkami, čeká nás proměnlivá oblačnost až zataženo s teplotami mezi 12 až 17 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Na začátku druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se, se můžeme na maličkou chvíli proměnit v tuláky po hvězdách, a to spolu s Petrem Reskem. A pak už se nás zeptá Petr Novák a skupina George and Beethovens, co je to láska. Tak si můžete, přátelé, na maličkou chvíli hledat odpověď. Pojďme na to.

0: Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Pan Vladimír Dvořák v jednom ze svých legendárních vystoupení v Televarieté projevil velkou míru schovývavosti s divačkou, která přišla pozdě do divadla. A znáte to, obyčejně takový divák sedí uprostřed řady a tak všichni musí vstát, teď ta sedadýlka pěkně klapají a někdy ta trpělivost účinkujících nemusí být až tak bezvadná. Zedná, jako v případě pana Vladimíra Dvořáka. Samozřejmě, že po jeho boku jako ta nezbedná divačka vystupuje Jiřina Bohdalová.
1: Vítáme vás, vítáme vás, vítáme vás. Dobrý večer. Vážení přátelé, zveme vás na exkurzi do světa písniček, tance, artistické obratnosti, do světa, který je, řekl bych, přímo stvořen...
2: Jakou máte řadu? Devátá, tak to ne, já mám šestou.
1: Do světa, který je přímo stvořen pro šestá, dobrou pohodu šestá, našeho sobotního večera.
2: Tamhle místo. Kdybyste vstal, já tam mám místo.
1: Našeho víte? Sobotního večera.
2: Děkuji vám, ale co já vám do toho, prosím vás. Pardon.
1: Dobrý večer, paní. Čekali jsme jenom na vás.
2: To říkáte mně?
1: To říkám vám.
2: To je milý. No ne, nejsou všichni takoví. Já jsem tuhle přišla pozdě na koncert a dirigent mi akorát mával. Neřek nic. No, pardon, ježiš, nešlápla jsem vám na nohu.
3: No ne, to je.
2: Šlápla, jo. Promiňte. No ale taky se koukněte, kde ji až máte, že jo. Pardon, promiňte, promiňte.
1: Žádám opozdělou návštěvu.
4: Nevidíme.
1: Prosím vás, klid. Klid, prosím.
2: A co myslíte, že byste viděla, paní? Je tam snad kukura?
1: To je zajímavé, vážení přátelé, to jste si jistě všimli. Ten, kdo má lístek na kraji, ten přijde do divadla vždycky včas. Pozdě přijde jenom ten, kdo ho má vyprostřed. Vy jste snad, paní, měla k večeři lína.
2: Co to povedal? Co jste to povedal?
1: Já...
2: No hledajte, urážet já se nenechám, víte? Mně nikdo nebude říkat, že jsem k večeři lína.
1: Madam, já jsem neříkal, že jste lína, já vás vůbec neznám, já vás vidím poprvé v životě. Já jsem říkal, že jste možná měla k večeři rybu lína. No.
2: A kdybych měla rejnoka, pane, co je vám do toho? Ale... To jsou dneska lidi, co? No ne, člověk se rozruší na nákupech, že jo, do divadla se jde uklidnit a tady ho rozčílí takovej...
1: Říkáme takový, madam, takový. Ostatně takový, kdo takový, co jste chtěla říct, no?
2: Takový... Spisovně to neumím.
1: Promiňte, vážení přátelé, toto nedopatření, které lze přičíst pouze na vrub riziku přímého přenosu, že ano, za to my jaksi nemůžeme. A teď už je nejvyšší čas, abych vám ohlásil první číslo našeho dnešního Televarieté. Bude to
2: moment,
1: tak, jak se na Televarieté sluší?
2: Moment!
1: Pani, prosím vás.
2: No co?
1: Prosím vás.
2: No ne,
1: už
2: pane.
1: Toho bylo dost!
2: No ne, jaký Televarieté? No to teda ne, no to já nemám ráda.
1: Prosím vás, a můžu se vás teda zeptat, proč jste sem přišla?
2: Protože jsem dostala lístek. Po čvagrovi.
5: Ale paní, vy jste si je koupili.
2: Pane, to je ale káča pitomá teda. Víte, já mám ráda kusy s dějem. Já myslela, že budou dávat operetu, že jo, tak něco. Takovýhle kotrmelce a šaškování, to užiju v televizi dost. To mi musí lístek vyměnit. Pani, kdybyste vstala.
1: Prosím vás. Vážení přátelé, klid. Uvaděčka, přátelé, jak jsem vám už říkal, vlastně to jsem vám ještě neřekl, ženská, já jsem z vás úplně,
2: Vy jste úplně cvok, víte? Ale ne ze mě, pane, ne ze mě.
1: Já vím, co udělám, já tu ženskou zabiju, já ji zabiju.
2: Ne, netěšte se, kde pak vražda? Máme tyhle ty Televarieté, buď budou artisti, nebo balen.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát,

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš po.

0: Jak už je u nás na Českém impulzu zvykem, rádi vám připomínáme písničky, které nás těšily před 40 či 50 lety. Takový nejsi, to byl jeden z hitů Karla Zicha a Jitky Zelenkové.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Večer si opět spolu s kriminalisty můžete zatipovat při několika krimi případech, kdo je vrah a kdo je nevinný. Začít můžete třeba s místem zločinu Ostrava, kde v dnešním předposledním díle je zastřelen majitel tiskárny, který se vrátil právě z výkonu trestu. Emma Grodská a její tým se musí rozhlédnout po podniku, který v jeho nepřítomnosti vedla jeho žena, ale také se zaměří na muže, s nímž byl postižený ve výkonu trestu. Smrt tiskaře, to je název dnešní epizody ve 20.10 na ČT1. V minulosti musí zapátrat specialisté o stanici dál na Nově. Tam byl v jezeře nalezen mrtvý 70-letý muž, kterého před smrtí někdo brutálně uhodil do hlavy. Nejasné jsou okolnosti v jeho rodině, ale též vztahy sahající až o mnoho let nazpátek. Najdu tě, to je název dnešních specialistů v 21.40. Nevím, jak vy, přátelé, ale já si vždy smlsnu na snímku, ve kterém hraje prim charismatický Jean Gabin. V dramatu Případ Dominici si zahrál šéfa klanu, který pevnou rukou řídí svůj statek, a my se do děje dostáváme těsně po válce. Poblíž jeho statku jsou nalezeny tři mrtvoly a z vraždy je obviněn právě tento starý muž. Případ Dominici, 21.40 ČT2. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám, když šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: V další scénce a vlastně poslední, kterou vám dnes nabízíme, se přesvědčíme o tom, a nebo lépe řečeno se dozvíme, jaký vztah má pan Miroslav Donutil k policii. Poslechneme si, jaká krásná nedorozumění může způsobit volant takzvaně po anglicku, tedy na druhé straně.
1: Tady v Brně se mi stala jednou úžasná věc. Jedna naše kamarádka, byla to řekyně, ona se vdala do Anglie za jednoho pracovníka firmy IBM a vrátili se sem na veletrh, shodou okolností v tomto termínu jako teď, protože i teď tady probíhá veletrh, a oni sem přijeli a my jsme za nimi byli ve stánku se podívat, a to víte, to bylo tenkrát něco, dostali jsme od nich napít něčeho, dostali jsme cigaretky levné a já nebo zdarma, já už nevím. A pak jsme odsud odjížděli a oni si vybrali hotel Internacional a se Internacionálu, že budeme pokračovat v Continental. A nabrali jsme to přes náměstí Svobody. Já jsem říkal, tam nemůžeme jet přes náměstí Svobody, tam nás zastaví a odsud se nedostaneme. Oni, ne, to není problém, to klidně projedeme. Tak jsme jeli. Samozřejmě, že uprostřed Svoboďáku nás zastavili, že jo. Ta naše kamarádka otevřela dveře a oni říká, dobrý večer, paní řidičko, kontrola řidičského průkazu. No, já nemám chuť vám dávat nějaký řidičský průkaz, protože mě si nezajímá teďka to, jestli vy mě budete něco kontrolovat nebo tak. Jo, takhle, no tak vy nám dechnete do balonku, jo? Tady máte balonek, nebudu dechat, mě si nechce dechat vám do balonku. Já budu dechat tam, kde já chci, a ne do vašich balonků. Tam si dechejte vy a mě to nezajímá. Not interesting. No tak to nám dechnete, to se spolehněte, to jsou naše zákony, tam nám dechnete a hotovo. No podívej si, když lidé látí radost to, já ti tam dechnu, mě to úplně jedno. Desím ten balonek, naštěstí já jsem žila v Brně tady dlouho, tak trochu ti rozumím, ale ti tam dechnu, ukáž, udělám fukaráča a uděláme. No, foukla do toho balonku, to zmodralo, zezelenalo, ten policajt na to koukal, jak vyděšený, říká, no tak tohle ne, okamžitě vystupte, odevzdejte klíčky, auto odstavte, takhle v tomhle stavu nemůžete jet. Říká, ale já taky nejedu. A ukázala do toho vozu a ten policajt se tam naklonil, říká, Tondo, oni mají volant na pravý straně.
2: Naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Česko je mimo bezprostřední nebezpečí, řekl to premiér Andrej Babiš. Reagoval na ředitele BIS Michala Koudelku, který varoval před možným ruským útokem na některou ze zemí NATO. Babiš tvrdí, že vláda takové varování nedostala a útoky raketami ani drony nám nehrozí. Zároveň potvrdil, že Česko v případě nutnosti dodrží své alianční závazky a pomůže spojencům. K výrokům slovenského premiéra Roberta Fica, který pomoc v rámci NATO odmítl, se Babiš vyjádřit nechtěl. Dva vězni jsou stále na útěku. V prvním zářijovém týdnu utekli z oploceného pracoviště v Brně. Policie po mužích vyhlásila pátrání a žádá veřejnost o pomoc. Mluvčí Andrea Cejnková popisuje, koho přesně kriminalisté hledají.
2: Dva mladíci zmizeli, když vykonávali práci v nestřeženém pracovišti v Brně již 5.9. Jedná se o 35-letého Mariana Nedzbala a 30-letého Lukáše Kaspříka. Více informací naleznete na stránkách policie České republiky.
1: Nedzbal je 175 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Druhý uprchlý vězeň je 170 cm vysoký, střední postavy, má hnědé oči i vlasy. Praha má další lavičku Václava Havla. Na Mariánském náměstí ji odhalila Dagmar Havlová. Jde o jubilejní 70. dílo tohoto druhu na světě. Akce tvoří součást oslav 90 let od narození prvního českého prezidenta. Náměstí nabízí celodenní program, který vyvrcholí večerním koncertem Anety Langerové. Bývalá první dáma při této příležitosti potvrdila, že autorská práva k Havlovu dílu bezplatně svěřila městské knihovně Praha. Ta chce jeho odkaz přiblížit hlavně mladé generaci. Původní knihovna Václava Havla se po nedávných sporech přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Téměř 30 zanedbaných psů a koček objevili veterináři v domě v Rousínově na Vyškovsku. Zvířata žila v silně znečištěném prostředí, trpěla podvýživou a měla parazity. Na místo dorazili kontroloři společně se zástupci města na základě dřívějšího podnětu. Majitel nakonec souhlasil s dobrovolným předáním všech 21 psů a 6 koček do péče dvou zvířecích útulků, kde jim ošetřovatelé zajistí potřebnou léčbu i stravu. V domě plném špíny navíc vyrůstaly malé děti, proto policisté na místo okamžitě přivolali sociální pracovnice. Kriminalisté teď vyšetřují podezření z chovu zvířat v nevhodných podmínkách a prověřují také možné ohrožení výchovy dítěte. Čekáme zítra proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě může být i zataženo, místy s deštěm a přeháňkami. Později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu, bude oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Naměříme 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Český impuls.

0: ba hu ba hu ba hu ba ba hu ba ba hu ba hu ba hu ba ba hu ba ba hu ba hu ba hu ba ba hu ba ba hu ba hu ba hu.
1: Někdo hráčí kráčet v Brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

zrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře prstá, šeptá mi Julia, Julia.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy v 19.
1: Startují zprávy na Impulzu, hezký večer. Důchody od ledna vzrostou v průměru o 304 koruny měsíčně, rozhodla o tom vláda na svém pondělním zasedání. Základní výměra penzí stoupne všem seniorům o 270 korun a kabinet k tomu přidal ještě 0,2% k procentní části, což u průměrného důchodu představuje dalších 34 korun. Průměrná starobní penze tak dosáhne částky 22 196 korun. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navíc oznámil výplatu mimořádného jednorázového příspěvku ve výši 2000 korun. Peníze poputují k více než 2 milionům českých penzistů. Stát v příštím roce opět uhradí veškeré poplatky za podporované zdroje energie, rozhodla o tom vláda, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Státní rozpočet vyčlení na tyto platby přibližně 41 miliard, stejně jako v letošním roce. Opatření zbavuje domácnosti i firmy povinnosti doplácet příspěvek na obnovitelné zdroje ve fakturách za elektřinu. Podle Havlíčka tento krok pomáhá udržet nižší ceny energií, tlumí celkovou inflaci a zvyšuje konkurenceschopnost tuzemských podniků. Od zavedení systému podpory v roce 2006 vyplatil stát spolu se spotřebiteli přes 500 milionů korun. Německo vyhodnocuje včerejší dvojezemské volby. Zatímco v Mecklenburgsku předním Pomořansku vyhrála pravicová strana Alternativa pro Německo, hlasování v Berlíně ovládla levicová strana Levice. Debakl utržila Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce.
2: Levice v Berlíně zvítězila se ziskem přes 25% hlasů. Alternativa pro Německo dosáhla v Mecklenburgsku předním Pomořansku přes 38%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce v Berlíně skončila se značnou ztrátou druhá, v Mecklenburgsku předním Pomořansku se do sněmu vůbec nedostala. Podle komentářů v německých médiích má Merz před sebou ožehavé dny a stále není jasné, zda se po volebních debaklech své strany dokáže udržet ve funkci. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Čekáme zítra proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne pak bude ubývat oblačnosti, místy se vyjasní, ale ne na severovýchodě a východě území. Naměříme k tomu 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
4: Český impuls.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě...

0: šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?
1: Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít.
0: Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

lásivý, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera

medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.

poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale dovčilškám je z fazoli, břucho nebolí, karamba.

0: Bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karambo.
1: Každý večer v rytmu country. Rádio Český impuls.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel

a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. Policisté, hasiči i celníci dostanou v příštích 3 letech přidáno. Výdělky příslušníků bezpečnostních sborů porostou každý rok zhruba o 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že nástupní plat po dokončení výcviku má do začátku roku 2029 dosáhnout 50 tisíc korun. Vláda zároveň plánuje vytvořit 1500 nových míst u policie a přibližně 100 u hasičů. Kabinet navíc posílí rozpočet na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun a dalších 50 milionů pošle dobrovolným hasičům. Opatření schválila vláda v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 386 miliard korun. Schválený schodek rozpočtu je příliš vysoký. Upozorňuje na to hlavní ekonom společnosti Portu Jan Berka. Kabinet podle něj financuje na dluhy běžný provoz státu, protože plánované investice zaostávají za celkovým deficitem zhruba o 100 miliard korun. Analytik zpochybňuje vládní plány pro investovat se k vyššímu růstu a varuje před zdražováním státního dluhu. Jen na úrocích stát příští rok zaplatí 130 miliard korun, což představuje nárůst o 20 miliard oproti letošku. Dlouhodobé hospodaření s vysokými schodky může podle Berky zhoršit postavení Česka v očích zahraničních investorů a ohrozit stabilitu veřejných financí. Děti mají ze školy čím dál větší stres. Podle průzkumu organizace UNICEF trápí školní povinnosti a vztahy ve škole přes polovinu žáků. Ti často ale neví, jak problémy řešit. V ulicích Prahy jsme zjistili, že žáci hledají zastání na různých místech.
1: Mám skvělou třídní učitelku. Vždycky za ní můžu přijít, lepší než na mý starý školek, tam jsem neměla žádnou podporu.
2: Nejvíc asi záchody, protože tam je klid. Trhnu z hodiny, protože šikana a učitel to nechce moc řešit.
1: Je to hrozně milá učitelka, ale je tak časově vytížená, že občas nemůže pomoct.
0: Polovina dětí se ve škole svěřuje svým spolužákům. 1 z 10 žáků ale nechce své problémy řešit vůbec. Česká fotbalová reprezentace hlásí rozsáhlé změny v sestavě. Z původní nominace vypadlo 6 hráčů. Nový španělský trenér Santi Denia musel před 4 duely Ligy národů kvůli zdravotním potížím oželet slávisty Lukáše Provoda, Davida Juráska, Davida Zimu, Tomáše Vlčka i Tomáše Chorého a také plzeňského záložníka Denise Višinského. Šanci v národním týmu tak dostávají náhradníci Martin Vitík s Václavem Sejkem a 4 úplní nováčci Daniel Vašulín, Jiří Sláma, Ondřej Kryčfaluši a Martin Schubert. Čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě, to bude s deštěm nebo s přeháňkami, později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. V Česko zažívá prudké ochlazení. Teploty přes den spadnou na 12 až 17 stupňů a pocit chladu navíc umocní čerstvý vítr s nárazy přes 50 km v hodině. Zkrátka přijdou i teplé noci, meteorologové totiž od středy očekávají četné přízemní mrazíky a ranní mlhy. K tomu se hlavně na severu a východě přidá občasný déšť. Obrat přinese závěr týdne podle Českého hydrometeorologického ústavu. Víkend slibuje slunečnou oblohu a odpolední maxima kolem 20 stupňů. Teplé počasí navíc vydrží i v dalších dnech, kdy rtuť teplověru může vystoupat až k letním 25 stupňům. Policie pokročila ve Vémolově kauze. Policejní eskorta minulý týden dopravila z Nizozemska do Prahy cizince, který je v Česku obviněný z rozsáhlé mezinárodní drogové kriminality. Soud ho poslal do vazby. Muž patřil mezi šestici lidí, které Národní protidrogová centrála začala stíhat na přelomu loňského a letošního roku při akci s krycím názvem Padrino. Mezi zadrženými byl tehdy i zápasník Karel Carlos Vémola. Skupina pašovala ve velkém kokain. Tři členové, včetně Vémoly, jsou po složení kauce stíhaní na svobodě. Zápasníka policie obvinila z toho, že pomáhal při zajištění přepravy několika zásilek kokainu v kamionech. Vémola vinu popírá. V případě odsouzení hrozí některým z členů skupiny až 18 let vězení. Libereckou radnici nově zdobí Tamár. Socha vycházející z biblické předlohy má na výšku 5,5 metru a připomíná palmový kmen. Slavnostně ji odhalili dnes večer. Socha je osvětlená a svítí zevnitř. Autorem díla je uznávaný český sochař Čestmír Suška.
1: Je to vlastně ocelová roura, která dosloužila svému účelu a rozhodl jsem se, že udělám něco, co bude připomínat biblickou postavu Tamar z příběhu Genesis 38. Tamar hebrejsky znamená palma, takže roura připomíná vlastně palmový kmen.
0: V Liberci socha zůstane zhruba rok, což je obvyklá doba pro díla vystavená u radnice. Umělecké výtvory různých autorů se na nároží v tomto intervalu střídají od roku 2005. V Bohumíně začíná oprava hraničního mostu přes řeku Odru. Most z roku 1899 spojuje starou část města s polskou obcí Chalupky. Zavřený bude až do konce srpna příštího roku. Řidiči musí využívat objížďku, která vede přes vedlejší hraniční most.
2: Obnovit se musí spodní nosné části mostu i pilíře. V plánu je nový asfaltový povrch, hydroizolace i rekonstrukce chodníků a instalace nového veřejného osvětlení a semaforů. Poprvé byla tato historická stavba poškozena v roce 1939 při ústupu polských vojsk. Provizorně pak most opravovali až do 60. let a větší opravy se dočkal v roce 67. Poslední úpravy následovaly po povodni v roce 1997. Rekonstrukce mostu bude společným dílem Čechů a Poláků. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
0: Trump a Zelenský se zítra potkají v New Yorku, uvedla to agentura AFP. Ukrajinský prezident už včera na sociálních sítích oznámil, že se s americkým prezidentem dohodl na schůzce. Do amerického města přijíždějí vrcholní představitelé zemí z celého světa. V New Yorku zítra začíná zasedání valného shromáždění OSN. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě to bude s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme 12 až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

prý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 22. Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Dramatický zásah policie v Praze 5 ukončil střelbu z okna bytového domu. Muž v ulici pod kavalírkou pálil z pistole ráže 9 mm přímo ze 4. patra na ulici. Na místo okamžitě vyrazily policejní hlídky po upozornění od několika svědků. Zásahová jednotka střelce rychle spacifikovala a zajistila jeho zbraň. Událost skončila bez zranění. Kvůli vážným psychickým potížím skončil zadržený muž v péči přivolaných záchranářů, což byl podle policejní mluvčího Jana Daňka také hlavní motiv jeho chování. Kriminalisté teď prověřují původ zbraně a legálnost jejího držení. Píší o tom Novinky. Dva vězni jsou stále na útěku. V prvním zářijovém týdnu utekli z oploceného pracoviště v Brně. Policie po mužích vyhlásila pátrání a žádá veřejnost o pomoc. Mluvčí Andrea Cejnková popisuje, koho přesně kriminalisté hledají.
1: Dva mladíci zmizeli, když vykonávali práci v nestřeženém pracovišti v Brně již 5.9. Jedná se o 35-letého Mariana Nedzbala a 30-letého Lukáše Kaspříka. Více informací naleznete na stránkách policie Republiky.
0: Nedzbal je 175 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Druhý uprchlý vězeň je 170 cm vysoký, střední postavy, má hnědé oči i vlasy. Přímý vojenský úder Ruska na Alianci nehrozí. V New Yorku to prohlásil prezident Petr Pavel. Rusko podle hlavy státu postrádá sílu na otevřenou válku se zeměmi NATO. Může ale zesílit rozsáhlé hybridní a kybernetické útoky. Pavel tak reagoval na ředitele BIS Michala Koudelku, který o víkendu varoval před možným ruským testem alianční soudržnosti v řádu měsíců. Prezident se zároveň ostře vymezil vůči slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, který odmítl zapojení Slovenska do případné pomoci spojencům. Podle Pavla je zpochybňování článku 5 o kolektivní obraně v současné době krajně nebezpečné, protože mír udrží pouze ochota stát za bezpečností ostatních partnerů. Cestující v Královéhradeckém kraji čekají od října rozsáhlé komplikace na železnici. Kvůli modernizaci hradeckého hlavního nádraží za 10 miliard korun vyjedou na 3 tratě náhradní autobusy. Nejdelší omezení potrvá až do 12. prosince mezi Hradcem Králové a Jaroměří, kde České dráhy zavedou 4 náhradní autobusové linky, včetně přímého spojení s Chlumce nad Cidlinou s návazností na Prahu. Další dvě výluky potrvají do 20. října ve směrech na Týniště nad Orlicí a na Turnov. Dráhy upozorňují, že autobusové spoje nabírají zpoždění a cestující musí počítat s rizikem ztráty některých návazných přípojů. Kompletní přestavba klíčového uzlu, kterým denně projde 20 000 lidí, skončí v roce 2031. Hodkovice nad Mohelkou čeká velké rozšíření sociálních služeb. Liberecký kraj hledá firmu pro stavbu 6 komunitních domků, společenského domu a hospodářského objektu. Projekt za více než 250 milionů korun zvýší kapacitu péče o lidi s postižením. Liberecký hejtman Martin Půta říká, že kraj investici zaplatí ze svého.
2: Protože kapacita sociálních služeb v této oblasti potřebuje nějaké navýšení, tak jsme v radě kraje se shodli, že to budeme stavět bez dotací ze zdrojů kraje. Vznikne kapacita na různé služby, protože ty objekty jsou postavený vlastně pro ty malé skupiny, takže v těch sousedních objektech můžou být různý skupiny lidí, kteří potřebují nějaký pobytový služby.
0: První domek pro 8 klientů s roztroušenou sklerózou funguje v areálu v Hodkovicích nad Mohelkou už 4 roky. Další stavby chce kraj zahájit ještě letos a dokončit v roce 2028. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě to bude s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme 12 až 17 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudící. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: ve 23. Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Česko zažívá prudké ochlazení. O víkendu by ale mohlo dorazit babí léto. Teploty teď spadnou na 12 až 17 stupňů a pocit chladu navíc umocní čerstvý vítr s nárazy přes 50 km v hodině. Zkrátka přijdou i teplé noci. Meteorologové totiž od středy očekávají četné přízemní mrazíky a ranní mlhy. K tomu se hlavně na severu a východě přidá občasný déšť. Obrat přinese až závěr týdne. Podle Českého hydrometeorologického ústavu víkend slibuje slunečnou oblohu a odpolední maxima kolem 20 stupňů. Teplé počasí navíc vydrží i v dalších dnech, kdy rtuť teploměru může vystoupat až k letním 25 stupňům. Děti mají ze školy čím dál větší stres. Podle průzkumu organizace UNICEF trápí školní povinnosti a vztahy ve škole přes polovinu žáků. Ti často ale neví, jak problémy řešit. V ulicích Prahy jsme zjistili, že žáci hledají zastání na různých místech.
1: Mám skvělou třídní učitelku. Vždycky za ní můžu přijít, lepší než na mý starý školek, tam jsem neměla žádnou podporu.
2: Nejvíc asi záchody, protože tam je klid. Drhnu z hodiny, protože šikana a učitel to nechce moc řešit.
1: Je to hrozně milá učitelka, ale je tak časově vytížená, že občas nemůže pomoct.
0: Polovina dětí se ve škole svěřuje svým spolužákům, jeden z 10 žáků ale nechce své problémy řešit vůbec. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Jde o druhý nejhlubší deficit v historii samostatného Česka. Proti původnímu srpnovému plánu kleslo 3 miliardy díky vyšším odhadům výnosu z emisních povolenek. Premiér Andrej Babiš potvrdil jednomyslnou schodu kabinetu a očekává plnou podporu všech koaličních poslanců. Ministryně financí Alena Schillerová označila za hlavní priority investice, zdravotnictví, školství a obranu, která poprvé získá 2% hrubého domácího produktu. Rozpočet počítá také s růstem platů ve veřejném sektoru až o 9% i se zachováním plateb za obnovitelné zdroje energie na účet státu. Spolu s rozpočtem ministři odsouhlasili návrat regulace cen pohonných hmot od října, lednovou valorizaci penzí i mimořádný 2000 příspěvek pro důchodce. Detailní návrh zákona předloží kabinet poslanecké sněmovně do konce září. Karlovarští strážníci začnou kontrolovat elektrokoloběžky. Za vším je série nehod, které způsobila rychlá jízda. Viníky přitom byly děti.
3: Městská policie začíná kontrolovat nejen rychlost, ale i stav elektrokoloběžek. Po varských chodnících totiž jezdí stále víc dětí, které nerespektují chodce. Zběsile kličkují a hlavně starším a méně pohyblivým se vysmívají, často i vulgárně. Zatím poslední případy se staly na Tuhnické lávce nebo v ulici Brigádníků. Strážníci proto vyzývají rodiče, aby dřív než přijdou postihy, děti usměrnili. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Velké americké televizní sítě se postavily za stanici CNN a zahájily bojkot Bílého domu. Společnosti ABC, CBS, NBC i Fox News pozastavili živé přenosy akcí amerického prezidenta Donalda Trumpa a společně vynechali slavnostní otevření nového prezidentského heliportu. Reagují tak na rozhodnutí hlavy státu odebrat akreditace novinářům ze CNN, MS Now a serveru Politico, které Trump obvinil z šíření lživých zpráv. Zástupci televizního sdružení označili vládní zásah za nepřijatelný pokus omezovat svobodné zpravodajství a varují, že prezidentovy kroky zůstanou bez přítomnosti sdílených televizních kamer. Dotčená média už na vládní zákaz odpověděla podáním společné žaloby s odvoláním na první dodatek americké ústavy, který zaručuje svobodu tisku. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě to bude s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme 12 až 17 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: nebyl bych tak sám.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje ve vašem televizoru.
3: Můj děda byl toulavej pták, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu,

karoserie mění tvár. Dědovi mýmu tohle už oňák. Měl půlku kastre hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

a hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U přehledu zpráv zdraví Honza Varga. Stát od října vrací regulaci cen paliv a zlevňuje naftu. Opatření má srazit inflaci. Ministerstvo financí zastropuje marže čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr a každý den určí maximální prodejní ceny. Kabinet zároveň srazí spotřební daň u nafty na evropské minimum, což po započtení daně z přidané hodnoty přinese zlevnění až o 2,35 Kč na litr. Rozpočet tím sice přijde zhruba o 1 000 000 000 Kč měsíčně, vláda ale očekává výraznou úlevu pro rodiny i podniky. Ztráty v příjmech navíc pomůže vyrovnat nová mimořádná daň pro rafinerie, kterou kabinet zavedl pro letošní i příští rok. Policisté, hasiči i celníci dostanou v příštích 3 letech přidáno. Výdělky příslušníků bezpečnostních sborů porostou každý rok zhruba o 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že nástupní plat po dokončení výcviku má do začátku roku 2029 dosáhnout 50 tisíc korun. Vláda zároveň plánuje vytvořit 1500 nových míst u policie a přibližně 100 u hasičů. Kabinet navíc posílí rozpočet na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun a dalších 50 milionů pošle dobrovolným hasičům. Opatření schválila vláda v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 386 miliard. Hodkovice nad Mohelkou čeká velké rozšíření sociálních služeb. Liberecký kraj hledá firmu pro stavbu 6 komunitních domků, společenského domu a hospodářského objektu. Projekt za více než 250 milionů korun zvýší kapacitu péče o lidi s postižením. Liberecký hejtman Martin Půta říká, že kraj investici zaplatí ze svého.
2: Protože kapacita sociálních služeb v této oblasti potřebuje nějaké navýšení, tak jsme v radě kraje se shodli, že to budeme stavět bez dotací ze zdrojů kraje. Vznikne kapacita na různé služby pro ty objekty. Jsou postavený vlastně pro ty malé skupiny, takže v těch sousedních objektech můžou být různé skupiny lidí, kteří potřebují nějaký pobytový služby.
1: První domek pro 8 klientů s roztroušenou sklerózou funguje v areálu v Hodkovicích nad Mohelkou už 4 roky. Další stavby chce kraj zahájit ještě letos a dokončit v roce 2028. Slováci můžou absolvovat autoškolu už jen s platným vysvědčením. Novinka platí od začátku tohoto měsíce a instruktoři ji vítají. Uchazeči nemusí být vyloženě jedničkáři, musí být ale jasné, že ukončili alespoň 9. ročník základní školy.
3: Povinnost mať ukončené základné vzdělání platí len pre žiadateľov o vodické oprávnění skupiny B, čiže na osobné auto. Autoškola však nemá povinnost vysvedčenia alebo potvrdenia zo škôl overovať. Čaká sa na ďalšiu novinku. Od budúceho roka musí prejsť každý uchádzač na polícii najprv testom, až potom mu môže pristúpiť k jazdám v autoškole. Psychológovia tvrdia, že skončenie základnej školy nespraví z človeka automaticky aj dobrého vodiča. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Česká fotbalová reprezentace hlásí rozsáhlé změny v sestavě. Z původní nominace vypadlo 6 hráčů. Nový španělský trenér Santi Denia musel před 4 duely Ligy národů kvůli zdravotním potížím oželet slávisty Lukáše Provoda, Davida Juráska, Davida Zimu, Tomáše Vlčka i Tomáše Chorého a také plzeňského záložníka Denise Višinského. Šanci v národním týmu tak dostávají náhradníci Martin Vitík s Václavem Sejkem a 4 úplní nováčci Daniel Vašulín, Jiří Sláma, Ondřej Krič Faluši a Martin Schubert. Čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí, a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme k tomu 12 až 17 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Důchody od ledna vzrostou v průměru o 304 koruny měsíčně. Rozhodla o tom vláda na svém zasedání. Základní výměra penzí stoupne všem seniorům o 270 korun a kabinet k tomu přidal ještě 0,2% k procentní části, což u průměrného důchodu představuje dalších 34 korun. Průměrná starobní penze tak dosáhne částky 22 196 korun. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navíc oznámil výplatu mimořádného jednorázového příspěvku ve výši 2000. Peníze poputují k více než 2 milionům českých penzistů. Schválený schodek rozpočtu 386 miliard je příliš vysoký, upozorňuje na to hlavní ekonom společnosti Portu Jan Berka. Kabinet podle něj financuje na dluh i běžný provoz státu, protože plánované investice zaostávají za celkovým deficitem zhruba o 100 miliard korun. Analytik zpochybňuje vládní plány pro investovat se k vyššímu růstu a varuje před zdražováním státního dluhu. Jen na úrocích stát příští rok zaplatí 130 miliard, což představuje nárůst o 20 miliard korun oproti letošku. Dlouhodobé hospodaření s vysokými schodky může podle Berky zhoršit postavení Česka v očích zahraničních investorů a ohrozit stabilitu veřejných financí. Německo vyhodnocuje dvoje zemské volby. Zatímco v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, vyhrála pravicová strana Alternativa pro Německo, hlasování v Berlíně ovládla levicová strana Levice. Debakl utržila Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce.
2: Levice v Berlíně zvítězila se ziskem přes 25% hlasů. Alternativa pro Německo dosáhla v Mecklenburgsku, předním Pomořansku přes 38%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce v Berlíně skončila se značnou ztrátou druhá, v Mecklenburgsku, předním Pomořansku se do sněmu vůbec nedostala. Podle komentářů v německých médiích má Merz před sebou ožehavé dny a stále není jasné, zda se po volebních debaklech své strany dokáže udržet ve funkci. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Přímý vojenský úder Ruska na Alianci nehrozí. V New Yorku to prohlásil prezident Petr Pavel. Rusko podle hlavy státu postrádá sílu na otevřenou válku se zeměmi NATO, může ale zesílit rozsáhlé hybridní a kybernetické útoky. Pavel tak reagoval na ředitele BIS Michala Koudelku, který o víkendu varoval před možným ruským testem alianční soudržnosti v řádu měsíců. Prezident se zároveň ostře vymezil vůči slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, který odmítl zapojení Slovenska do případné pomoci spojencům. Podle Pavla je zpochybňování článku 5 o kolektivní obraně v současné době krajně nebezpečné, protože mír udrží pouze ochota stát za bezpečností ostatních partnerů. Západočeská univerzita v Plzni zvyšuje bezpečnost. Spouští nové dohledové centrum, které bude rychleji reagovat na křik, střelbu nebo jiné neobvyklé události. Propojuje kamerový systém, zvukové detektory a datovou síť.
3: Systém funguje nepřetržitě a umí upozornit pracovníky bezpečnostního velínu, kteří mohou kontaktovat policii, hasiče nebo záchranáře. Na podzim univerzita instaluje kamery. Na fakultách už jsou připravená nová zvuková čidla. V provozu je telefonní linka na Vedín. Rychlá datová síť umožní informace předávat i prostřednictvím mobilních zařízení. Na univerzitu se v novém akademickém roce vrací přes 13 000 studujících a 2,5 tisíce zaměstnanců. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Čekáme průměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě, to bude s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne se na zbytku území mraky rozpustí, a to místy až do úplného vyjasnění. Naměříme k tomu 12 až 17 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průvodů.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: U přehledu zpráv zdraví Honza Varga. Stát od října vrací regulaci cen paliv a zlevňuje naftu. Opatření má srazit inflaci. Ministerstvo financí zastropuje marže čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr a každý den určí maximální prodejní ceny. Kabinet zároveň srazí spotřební daň u nafty na evropské minimum, což po započtení daně z přidané hodnoty přinese zlevnění až o 2,35 Kč na litr. Rozpočet tím sice přijde zhruba o 1 000 000 000 Kč měsíčně, vláda ale očekává výraznou úlevu pro rodiny i podniky. Ztráty v příjmech navíc pomůže vyrovnat nová mimořádná daň pro rafinerie, kterou kabinet zavedl pro letošní i příští rok. Policisté, hasiči i celníci dostanou v příštích 3 letech přidáno. Výdělky příslušníků bezpečnostních sborů porostou každý rok zhruba o 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že nástupní plat po dokončení výcviku má do začátku roku 2029 dosáhnout 50 tisíc korun. Vláda zároveň plánuje vytvořit 1500 nových míst u policie a přibližně 100 u hasičů. Kabinet navíc posílí rozpočet na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun a dalších 50 milionů pošle dobrovolným hasičům. Opatření schválila vláda v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 386 miliard. Hodkovice nad Mohelkou čeká velké rozšíření sociálních služeb. Liberecký kraj hledá firmu pro stavbu 6 komunitních domků, společenského domu a hospodářského objektu. Projekt za více než 250 milionů korun zvýší kapacitu péče o lidi s postižením. Liberecký hejtman Martin Půta říká, že kraj investici zaplatí ze svého.
1: Protože kapacita sociálních služeb v této oblasti potřebuje nějaké navýšení, tak jsme v radě kraje se shodli, že to budeme stavět bez dotací ze zdrojů kraje. Vznikne kapacita na různé služby pro ty objekty. Jsou postupy.